Je rozhodnuto, zjistíme, jak se bude jmenovat ulice u nového nádraží tady v Brně, teda jestli se ho vůbec dočkáme. Ale nová ulice vedoucí k plánovanému hlavnímu nádraží v Brně ponese název Evropská třída. Na zasedání o tom rozhodli brněnští zastupitelé. Bulvár má být součástí městské části budované mezi současným a budoucím hlavním nádražím. Tak, na ně si asi počkáme hodně. Vy teď nečekejte a užívejte si Hit za hitem Na krokodýlu. Strong.

mít se na koho spolehnout. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s

0: Stále si užíváme skvělé hity. Jarek Hemala je s vámi, krásný poslech. Naši nejmenší jsou připraveni. Ano, naše zlatíčka. Vyrazili jsme s mikrofonem do jedné z brněnských školek a tam jsme se ptali dětí, co se dělá v bance.
1: Vybírej si peníze. Banka to je taková hromada peněz.
2: Oni mají tam bonbony.
3: V bance se vybírají peníze a taky ještě se tam odkládají peníze.
0: Banka, možná tam chodíte často. A co si děti myslí, že se tam dělá? Na to jsme se jich ptali. Děkujeme za reakci a teď už míříme za dalšími hity. Jarek přeje krásný poslech.

vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Je dobré mít s kým usínat. S krokodýlem do pelíšku. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Yes. Papel, come on. Martinez, you ready, girl?
2: Come on.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: is the answer.
1: To nejlepší po ránu.
2: Ahoj, já jsem Tonda.
3: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
2: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
3: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
2: a na procvičení brněnského hantecu.
3: Také soutěžíme o prachy na ruku.
1: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky. Vedle

Krokodýláci, máme něco pro všechny fanoušky brněnského hokeje. Na Krokodýlu soutěžíme vstupenky na domácí zápas Komety Brno. Takže jestli chcete zažít pořádnou atmosféru přímo na stadionu, tak nás pozorně poslouchejte, protože lístky na Kometu můžou být právě vaše. Soutěžit budeme v tom nejlepším poránu.

0: Novinka.
1: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Krokodýl, tohle rádio, které vám šetří rodinné rozpočty, ceny nafty, letí až k 50 tady v Brně, tak my máme benzín i naftu gratis. Stačí vychytat výherní hit Krokodýla, tohle je on. Až tohle uslyšíte, tak vám natankujeme, ať už posloucháte v Brně, ve Vyškově, v Horoníně, v Břeclavi nebo ve Znojmě. I do Blanska zdravíme.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl.

0: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
1: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
2: Technologie naživo, biznis osobně, to je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026, od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
3: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
8: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
9: Krokodýl.

0: prachy do tvý ruky.
1: Je to tak, roku díláci, víte, co pro vás máme? 121 tisíc korun. Dneska po ránu budeme soutěžit o velké peníze. Stačí uhodnout náš záhadný krokodýlí zvuk.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 121 tisíc.

0: stávu líma. Pěkné ránko, tady je Krokodýl, s vámi Jirka.
1: A taky Katka, přejeme krásný první podzimní den. No a máme pro vás taky první dnešní zprávy. Celničáři získali stavební povolení pro rekonstrukci přes hraničního mostu na Břeclavsku. Víc už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po šesté ranní Headway. Bude Jennifer Lopez, David Guetta. Hitu Miraj. I počasí sledujeme.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska bude celkem příjemně, čekejte skoro jasnou oblohu. Teploty budou šplhat k 17 stupňům.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 6, hezké ráno.

0: Hotem a Kuty. Po dohodě se slovenskou stranou mají být oni lídrem zadávacího řízení. Obě strany pak společně vyberou stavební firmu. Čeští tenisté se ve čtvrtfinále Davisova poháru utkají s Kanadou, která týmovou soutěž vyhrála v roce 2022. Rozhodl o tom los v Boloni, která bude hostit finálový turnaj v listopadu.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Pěkné ránko, taky za volant, pojďme na silnice, Jakub je v terénu.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně vázne provoz v Královopolském tunelu směrem na Žabovřesky a také na Heršpické ulici z centra u Jihlavské. Bouralo se na ulici Švédské Valy před Průmyslovou ve Slatině a v úseku 3 kilometrů pojedete už pomalu od Lažan po Kuřim na hlavním tahu ze Svitav do Brna. Pro Rádio Krokodýl z Globáse stánce Kutilšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Pěkné ránko vám přeje od mikrofonu krokodýla Jirka Vínár.
1: A taky Katka Horáková, krásné ráno a taky na startu podzimu hrajeme stále u benzína vstupenky na Kometu.
0: Je to tady, dotankujeme.
2: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Životní trapas. To je ale škaredá nevěsta. No promiňte, to je moje dcera. Nezlobte se, já jsem nevěděl, že jste její otec. No dovolte, já jsem její matka.

0: Tohle je Jennifer Lopez, 6 hodin 9 minut, krásné ráno.
1: Kalendárium Rádia Krokodýl.
0: Krokodýláci, dneska máme 23. září. V kalendáři připadá jméno, svátek má jméno Berta. No a podle starogermánského původu toto jméno znamená jasná, zářící nebo slavná. Takže všem Bertičkám tady v Brně, ve Vyškově, v Horoníně, v Břeclavi, ve Znojmě přejeme všechno nej. Jinak je taky Mezinárodní den světových jazyků, takže jaký jazyk znáte, co krokodíláci? No a taky si připomínáme Světový den goril, tak přejeme všechno nej.
1: Kalendárium Rádia Krokodýl.

0: Pěkné ráno, krokodýláci. Veronika ze Slavkova u Brna poslouchá, máme jí pozdravit. No a Martin Kašpar, ten jede pěkně na akcičku, tak toho zdravíme do auta. Ano, děkujeme, že posloucháte i přes apku Rádia Krokodýl.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
0: Pěkné ranko, 6 hodin, 14 minut.

0: 6 hodin 21 minut. Pěkné ráno dneska s Jirkou.
1: A taky s Katkou, krásné ráno. Teď pro vás máme stručné zprávy a předpověď počasí.
0: Dneska mám dobrou zprávu, protože dočkáme se na jihu Moravy sluníčka. Teploty budou sice jenom kolem 17 stupňů, ale bude nám pěkně svítit.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Policie v Brně našla varnu drog a v ní zbraně. V souvislosti s tím zadržela 21-letého muže. Podezřívají z výroby a distribuce pervitinu. Muž skončil ve vazbě. 5 000 korun se speciálním přítiskem si včera na pobočkách České národní banky v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové pořídili tisíce lidí. Centrální banka bude bankovky nabízet do vyčerpání zásob. Na severní polokouli dnes začal astronomický podzim. Slunce ve 2 ráno vstoupilo do znamení vah a nastala podzimní rovnodennost. Den a noc mají téměř stejnou délku. Chorvatský fotbal zasáhla před úvodním zápasem Ligy národů proti české reprezentaci aféra. Chorvatský úřad pro boj proti korupci vyšetřuje fotbalový svaz v souvislosti s novou sponzorskou smlouvou a prověřuje i další kontrakty. Takový je přehled zpráv. Pěkné ráno.
2: Poslouchejte Rádio Krokodýl, chyťte svoji šanci a vyhrajte dárky od Starobrno Štatl.
3: Už jste zažili štatl v Brně? Pokud ne, tak máte jedinečnou šanci. Každý den hrajeme na Rádiu Krokodýl o voucher do top podniků s pivem Starobrno Štatl.
2: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
10: Na zahradu, na terasu Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom. Tyton.
11: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Tytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
12: Schořela mi kulma.
13: To vyřeším.
14: Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
15: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
17: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
18: Je dobré mít přítele na celý život.
2: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: 6:30, krokodýláci, přejeme pěkné ráno. Máme pro vás něco extra.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
0: Katka už parkuje cisternu s benzínem a naftou, ano.
2: Já vám natankuju, ano, máme zásoby benzínu a nafty a stačí každý všední den vychytat výherní hit. A komu se to povedlo včera?
3: Právě jsem vyhrála na Rádio Krokodýl benzín, moc krát za to děkuju. Jsem Jitka, jsem z Brna a už se těším, až ho využijeme.
0: A je to jasné, máme nový benzín, tedy pro vás za výherní hit.
2: A tím dnešním je Jennifer Lopez and Your Mama.
0: Až tohle uslyšíte, volejte studio a my vám dotankujeme.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už jdeme za Kubou, víme, jak to jezdí.
4: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně vázne provoz v Královopolském tunelu směrem na Žabovřesky. A také na Heršpické ulici z centra u Jihlavské. Bouralo se na ulici Švédské vale před Průmyslovou ve Slatině. A v úseku 3 kilometrů pojedete už pomalu od Lažan po Kuřim na hlavním tahu ze Svitav do Brna. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Kutilšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Krásné ráno, Brno, Jižní Moravo, 6 hodin 33 minut, tohle partička Slza, holka z plakátu. No a my už jdeme za našimi nejmenšími posluchači.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Máme krokodýlí mikrofon a taky Katku.
2: No a míříme do školky v Řečkovicích, kde se ptáme, proč je obloha modrá.
3: Protože prostě svítí slunce a tím to ta modrá obloha září.
4: Aby jsme viděli, protože jinak kdyby bylo jiná barva, tak by jsme buď to byli slepí, nebo by jsme viděli samou tmu.
5: Nemusí být jenom obloha modrá. Může být i šedá nebo černá.
6: Podle mě to je tou zimou.
0: A jakou oblohu má ráda Katka?
2: Tak samozřejmě, že modrou, a vzhledem k tomu, že nám startuje podzim, tak doufám, že takhle vydrží co nejdýl.
0: No, mám dobrou zprávu, dneska by ta obloha měla být modrá.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.

0: po ránu Michael Jackson. Pěkné ráno, máme fantastickou zprávu, protože ještě v této hodině budeme soutěžit o poukaz v hodnotě 4500 korun do vybraných brněnských restaurací. Tak máte se na co těšit, Katka už chystá čerstvý přehled, jo?
1: Ano, a ty počasí.
0: Víme, jak bude, dneska aktuálně teď teploty kolem 8 stupňů, ale šplha to bude plus 17. K tomu čekáme, skoro jasnou oblohu, bude příjemně.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Brněnský žlutý kopec v budoucnu oživí park s vyhlídkami. Stezky, které povedou parkem, propojí Vaňkovo náměstí se Starým Brnem. Předpokládané náklady jsou 150 milionů korun. Několikrát týdně nakupuje potraviny 65% Čechů, dalších 11% je nakupuje každý den. Nejvíce lidí navštěvují hypermarkety a supermarkety. Ženy častěji nakupují pravidelně v menších a farmářských obchodech. Mladí častěji využívají online obchody. Polské stíhačky včera nad Baltským mořem znovu zachytil ruský průzkumný letoun. Oznámil to polský ministr obrany. Dodal, že se nejedná o ojedinělé incidenty, ale součást neustálého tlaku. České tenistky porazily na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové Velkou Británii 2-0 na zápasy a postoupily do semifinále. O postup do finále se svěřenkyně kapitánky Barbory Strýcové utkají v pátek se Španělskem nebo Kazachstánem. Tolik přehled zpráv, pěkné ráno.
3: Extra v mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
6: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
7: Slyšíš to, tati?
8: Ano, 8. až 27. září je v Olympii Brno výstava Škoda Motorsport a 26. září přijede několikanásobný mistr České republiky v rally Jan Kopecký. Můžeš ho porazit na simulátoru a vyhrát s ním jízdu v rally autě nebo otestuješ novou Škodu Epic.
7: Proto pojedeme do Olympie Brno.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
10: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
11: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
10: Vážně?
11: Já mám Lelosy na sobě celý den.
10: Lelosy. Too comfortable to take off.
12: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Pěkné ranko, krokodýláci, jdeme soutěžit.
1: Poslouchej a vyhrávej na rádiu Krokodýl.
0: Je tady parádní soutěž se Starobrnem Štatl. My soutěžíme o voucher v hodnotě 4500 korun do 17 vybraných restaurací. Ano, Starobrno Štatl je dobré pivo, které si v Brně můžete vychutnat na dobrých provozovnách v té nejlepší kvalitě.
2: No jsou tu například Charlie's Mill, restaurace Puerto Rico, taky restaurace Rubín, Sojši a nebo třeba Slatinský Schenk.
0: No a vy můžete volat studio. Pokládáme soutěžní otázku, ale nejprve si někoho zvedneme. 603 103 103. Tady je Krokodýl. Halo, kdo tam?
3: Ahoj, tady Lukáš Brno.
0: Lukáši, pěkné ráno.
3: Dobrý ráno.
0: Mám soutěžní otázku. Ptáme se, kolika stupňový ležák je nové pivo Štatl?
3: Takže 12 stupňový.
0: A je to správně!
2: Je to tam, ani nápovědy nepotřeboval.
0: Představ si, máš 4 500 korun do vybraných restaurací tady v Brně. Gratulujeme.
3: Super. Děkuju moc.
2: Tak si to užij.
3: Díky. A chvíli.
4: Už jste zažili Štatl v Brně? Pokud ne, tak máte jedinečnou šanci. Každý den hrajeme na rádiu Krokodýl o voucher do top podniků s pivem Starobrno Štatl.
5: Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám. I tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

vždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí

0: Pěkně ranko, dneska vám přeje od mikrofonu krokodýla Jirka.
1: A taky Katka, krásné ráno. Česká boxerka Stella Blažková získá medaili na mistrovství Evropy. Podrobnosti za chvíli.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Pohádku Kubula a Kuba Kubikula nabízí malá scéna Mahenova divadla v 10 hodin.
3: Rádio Krokodýl.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Cotarelu 125 gramů, dva druhy od dvou kusů za 21,90 za kus. A Activia Kefir 280 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno, Sokolova 714/2K.
6: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
7: Ty v Bauhausu nevedeme.
6: A Auschus našel byste?
7: To vás zklamu, bohužel.
6: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
7: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
8: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
3: Rádio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za hitem. Na cestu do práce, do školy vám zahrajeme Huntrix. Bude hit za 100 let. A nebo Jennifer Lopez. Je tady 7. hodina.
10: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Pořádně se přioblečte, teploty kolem 9 stupňů. Dneska to bude šplhat plus 17 a dočkáme se i sluníčka.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 7, pěkné ráno.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Městská část Brno-Střed po 4 letech prací dokončila obnovu architektonicky ceného prvorepublikového Herdanova bytu.

0: vlasti Soutok. Česká boxerka Stella Blažková získá medaili na mistrovství Evropy. Po včerejším vítězství 3-2 nad Polkou Koterskou postoupila do semifinále váhové kategorie do 80 kg a má jistý minimálně bronz. O postup do finále se v Sofii utká dnes.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: A teď už pěkné ráno, tak je za volant, za řídítka. Pojďme do terénu.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Kaštanové ulici u nákupního centra se srazilo osobně auto s chodcem. Na místě jsou záchranáři a policisté. Ucpává se cesta od Bystrce k Žabovřeské ulici na úrovni Jundrova. Kolona se tvoří na příjezdu do Slatiny od Šlapanic po Šlapanické ulici. Výraznější zdržení už čekejte také na příjezdu do Tořan od obce Telnice. Na hlavním tahu ze Slita v Dobrne u Krhova je blokovaný provoz ve zúžení po nehodě osobního vozidla s nákladňákem. Kolony tam narůstají a zdržíte se také dále do Brna před odbočkou na Kuřim. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Jakub Tilšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Krokodýláci, tak Katka tady má cisterničku připravenou.
1: Ano, dotankujeme vám benzín zadarmo a taky nás čeká soutěž s brněnským Hantecem už za pár minut.
2: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pozdě večer stojí ředitel bezradně u skartovačky, když tu jde kolem mladý dynamický zaměstnanec. A ředitel povídá, prosím vás, mám tu velmi citlivý a důležitý dokument a moje sekretářka už šla domů. Můžete mi prosím pomoct s tímhle přístrojem? Samozřejmě, pane řediteli, odpoví mladík, hbitě zapne skartovačku, popadne papír a vsune ho dovnitř. Moc krát děkuji, to víte já a technika. Mohl bych poprosit toho dokumentu 3 kopie?

0: Big Ranko na cestu do školy, do práce, Huntrix Golden a my jdeme soutěžit o velké peníze.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Katka bere pytel peněz. Kolik tam máme?
2: Kolik jo, máme počkej. Za náš krokodýlí zvuk teď?
0: Já vím. Tak víte co, dáme si nejprve brněnský Huntrix a pak si zasoutěžíme o prachy, ale víme, že soutěžíme o 121 tisíc korun. Tak si nás držte, dneska ráno soutěžíme.
1: Brněnské Huntrix na rádiu Krokodýl.
0: No a už je tady Žaneček, budeme soutěžit, máme pro vás dárek, dvě vstupenky do Hvězdárny Brno, tak volejte studio 603 103 103.
2: A dneska a... to bude jednoduchý.
0: Žanku.
3: Zdar jak svíňa skoro k sním má ližníci. Koumíte, co to znamená házet domovinu?
0: No, zeptali jsme se taky v ulicích Brna, ještě než se dovoláte, co to znamená?
4: Dojít domů.
5: Vrátit se dom.
6: No, tak něco tlačit před sebou.
7: Přijet a někam, ale nevím kam. Domů, přijet domů.
0: Tak dneska by to mohlo být jednoduché, co? Mm. Tak zvedáme telefon. Krokodýl, kdo tam? Pěkné ráno.
8: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Vás je ale špatně slyšet.
0: Poprosím trošku to handsfree jak omezit, ať vás taky slyšíme. Jak se jmenujete, kdo se dovolal odkud? On je možná na dílně, víš?
2: Je to strašně špatně slyšet.
0: Tak, jste schopen jít někam bokem, abychom vám rozuměli, nebo vezmeme dalšího? Haló?
8: Ano, slyším.
0: Tak, zkuste si to sluchátko trošku spravit, tak ať vás slyšíme.
8: Ano.
0: Výborně, vaše jméno, odkud voláte?
8: Zdeněk z Brna.
0: Dobře, Zdeňku, co to je? Mantecu.
8: Já jsem vůbec neslyšel, protože jsem měl vytočený, takže jste mě to zhodil, jestli mi to můžete zopakovat.
2: Tak připomínáme, že házet domovinu, co to znamená?
8: Házet domovinu?
2: Ano.
8: Mluvit česky?
0: Tak je to špatně, vezmeme si dalšího, zajímalo by mě, co tam dělal, tyjo.
2: Měli jsme se
0: možná
2: zeptat,
0: něco vyráběl.
2: Jestli bychom to slyšeli.
0: Krokodýl, pěkné ráno, kdo tam?
9: Dobré ráno, tady je Jitka z Brna.
2: No to je ale krásný signál.
0: No. Tak co
9: já
0: to...
9: Já jsem měla štěstí, že to pán nebyl slyšet, takže já říkám, že to je vrátit se domů.
0: A co na to, Žanek?
3: Házet domovinu znamená bydlet, nebo taky odcházet domů.
2: Je to tak.
3: Tak si dneska moc nespařte, abyste nezapomněli, kde hážete domovinu a mějte bytelný den.
0: Je to správně, vyhráváte.
9: Díky moc, mám radost.
0: Gratulujeme.
1: Brněnské Huntrix na rádiu Krokodýl. I could stay awake just to hear.

0: Pěkné ránko, krokodiláci. 7 hodin 19 minut. Tohle byl David Guetta, Alphaville, Ava Max. Mimochodem, zpěvák kapely Alphaville vystupoval v Brně. Katko, v pondělí, představ si.
1: To je perfektní.
0: Byl tady, tak čerstvé zprávy, o čem budou, nebo co se dozvíme?
1: No, dozvíte se toho hodně a máme taky předpověď počasí.
0: Víme, jak bude dneska, čekejte převážně skoro jasnou oblohu. Dočkáme se sluníčka, teploty budou kolem 17 stupňů Celsia.
2: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Deště z posledního měsíce doplnili v Česku na normální úroveň svrchní vrstvu půdy do 40 cm. V hlubší vrstvě do 1 metru je množství vody stále minimální a vůbec se srážky zatím neprojevily na průtocích. Řada z nich zůstává pod hranicí sucha. Italská premiérka Giorgia Meloniová příští úterý navštíví Českou republiku, potvrdil to její úřad. O návštěvě ministerské předsedkyně v příštím týdnu hovořil už v pondělí její český protějšek Andrej Babiš. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne českého času vystoupí s národním projevem na zasedání valného shromáždění OSN. Věnovat by se v něm měl především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. Brněnské týmy Žabiny a Královo poledne se rozehrají kvalifikaci o postup do Evropské ligy basketbalistek. Elitní soutěž si zahrají, pokud vyřadí dva soupeře. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
2: Poslouchejte Rádio Krokodýl, chyťte svoji šanci a vyhrajte dárky od Starobrno Štatl.
3: Už jste zažili štatl v Brně? Pokud ne, tak máte jedinečnou šanci. Každý den hrajeme na Rádiu Krokodýl o voucher do top podniků s pivem Starobrno Štatl.
2: Krokodýlí zvuky, pravdě do té ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávej.
4: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
5: Vážně?
4: Jasně, dej na mě.
6: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
2: Rádio Krokodýl. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz. Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
7: Tati, co je to hybrid?
8: To je auto.
7: A co je to superhybrid?
8: To je Chery.
9: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
10: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
11: Více na cherrymotor.cz.
12: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
13: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
14: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
15: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
14: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
15: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
14: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
15: Chlebíčkový ráj.
16: Nebeská pochoutky. Prochuťové buňky.
17: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.

0: 2000 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno Sokolova 714/2K.

0: na stole. Pěkné ranko, krokodýláci, a my jdeme na ledovou plochu. Co Katka, kdy byla na bruslích naposledy?
1: Já moc nebruslím, takže já to neumím, tak se už nechci strapňovat.
0: A nebojte, vy taky nemusíte bruslit. Vy budete sedět nebo stát a koukat na parádní hokej v Brně. Fandíme brněnskému týmu Kometa,
1: ano,
0: Brno.
1: Připomínáme, že v pátek bude Kometa hrát v Olomouci a v neděli opět doma proti Pardubicím od 17 hodin a máme pro vás vstupenky, tak volejte studio.
0: 603 103 103. Kdo chce na Kometu, volá studio a měl by nám zafandit. Krokodýl, pěkné ráno, kdo tam odkud, halo?
2: Ahoj, tady Karel.
0: Karle, vítej, odkud nám voláš?
2: Volám z Jedovnic.
0: Z Jedovnic, výborně. Mm-hmm. Tak, tvým úkolem je trošku se mentálně přemístit do stadionu. Představ si, že vidíš Kometu a fandíš z plného hrdla. Jsi připraven?
2: Jo? Ano, ano, připraven.
0: Jdeme na to, můžeš, 3, 2, 1, teď.
2: Jedině Brno. Jedině Brno, jedině Brno, Kometa, hej, hej.
0: A pojď ještě trošku.
2: Tak vzhůru Brno, Brno, Kometa, pojďme hoši, vyhajeme dneska.
0: A nám to stačí, jdeš na Kometu, zadarmo.
1: Blahopřejme, Karle.
0: Gratulujeme, vydržet na telefonu.
3: Krokodýl fandí v brněnské Kometě.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Teď už jdeme na silnice, Jakube, jak to jezdí?
5: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Kaštanové ulici u nákupního centra se srazilo osobně auto s chodcem. Na místě jsou záchranáři a policisté. Ucpává se cesta od Bystrce k Žabovřeské ulici na úrovni Jundrova. Kolona se tvoří na příjezdu do Slatiny od Šlapanic po Šlapanické ulici. Výraznější zdržení očekejte také na příjezdu do Tořan od obce Telnice. Na hlavním tahu ze Svitav do Brna u Krhova je blokovaný provoz ve zúžení po nehodě osobního vozidla s nákladňákem. Kolony tam narůstají a zdržíte se také dále do Brna před odbočkou na Kuřim. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy Stánce Kup Tilšar.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Pěkné ránko, krokodíláci, tak něco na zahřátí v 7 hodin 35 minut.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Ano, tak už máme po tmě a o tom bude i naše otázka ve školce.
2: V Králově Poli, kde jsme se ptali, proč je v noci tma.
3: Protože už je noc a děti, a když by celou dobu bylo ráno, tak oni by byli moc ospalí.
4: Protože je večer.
5: Aby jsme celou dobu nestáli.
6: Aby jsme se dobře vyspali.
7: Aby jsme nemuseli pořád někam jezdit.
8: Protože taky Američani musí mít chvilku den, protože když my máme noc, tak v Americe je den a když my máme den, v Americe je noc.
0: Proč je v noci tma? Na to jsme se ptali našich zlatíček ve školce v Králově Poli. Tak Katko, co ty, světlo nebo tma? Co máš radši?
2: Samozřejmě radši světlo, ale vzhledem k tomu, že dneska nastala podzimní rovnodennost, tak den a noc máme stejně dlouhé.
0: Máme tady podzim, krokodíláci.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
9: Aj.

0: si to.
1: Letí mega hit roku 2017. Tak letí to. S vámi Jirka.
2: A taky Katka, máme pro vás stručné zprávy a předpověď počasí.
1: Dneska tam už máme krásně slunečno, teploty jsou sice nízké, jenom kolem 9 stupňů, šplát to bude k plus 17.
3: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Policie v Brně našla varnu drog a v ní zbraně. V souvislosti s tím zadržela 21-letého muže. Podezřívají z výroby a distribuce pervitinu. Muž skončil ve vazbě. 5000 korun se speciálním přítiskem si včera na pobočkách České národní banky v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové pořídili tisíce lidí. Centrální banka bude bankovky nabízet do vyčerpání zásob. Na severní polokouli dnes začal astronomický podzim. Slunce ve 2 ráno vstoupilo do znamení vah a nastala podzimní rovnodennost. Den a noc mají téměř stejnou délku. Chorvatský fotbal zasáhla před úvodním zápasem Ligy národů proti české reprezentaci aféra. Chorvatský úřad pro boj proti korupci vyšetřuje fotbalový svaz v souvislosti s novou sponzorskou smlouvou a prověřuje i další kontrakty. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
9: Vinylovou? A bude sama hrát?
8: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
10: Experto Family. Od V-podlahy.
11: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
12: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
13: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
12: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
14: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně. www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
15: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.

0: Maska. Balet o tom, jak snadno dnes měníme tváře. Nová choreografie Mária Radačovského na hudbu Chopina a Lista v podání klavíristy Ivo Kahánka se spojí v jeden výjimečný večer. Premiéra 25. září v Janáčkově divadle.
1: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Pěkně ráno, 7 hodin 49 minut a my pro vás máme vlastně tip na akci zdarma. Ta Katko už si zvědavá, jak vypadá nová T-Arena, která se v Brně postavila.
1: Já myslím, že rozhodně nejsem sama, že je nás víc a pokud taky chcete vědět, jak vypadá, chcete být u toho, tak o víkendu máte jedinečnou příležitost, protože její dveře se otevřou široké veřejnosti.
0: Čeká vás Open Air Weekend, hudební festival, vstup je zdarma. V sobotu vystoupí před T-Arenou třeba Sebastian, Marian Vojtko s Terezou Mátlovou. No a pozor, novinkou je, že ve 13 hodin nás čeká taky autogramiáda A týmu brněnské Komety.
1: A to není všechno, v neděli pak dorazí Martina Pártlová, Městské divadlo Brno a spousta dalších. No a chybět nebude samozřejmě taky dobré jídlo, zábava pro malé i velké a můžete se podívat i přímo do nové arény.
0: A nebude tam chybět taky krokodýl, přímo z místa budeme vysílat živě, tak se na vás těšíme. Víkend s tý arénou už tuhle tu sobotu a neděli s krokodýlem.
2: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu. Jo.

ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: 7 hodin 59 minut s Jirkou.
1: A také s Katkou, hezké první podzimní ráno a ve zprávách i o tom, že silničáři získali stavební povolení pro rekonstrukci přes hraničního mostu na Břeclavsku.
0: No, ty jsi řekla tu zprávu, je tady podzim.
1: Je to tak.
0: A naštěstí už někde topí.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Když Opel, tak Carling. Hvězdoslavova, Brno, Slatina. Carlingauto.cz.
4: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Rádio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ten nejlepší hudební mix i po 8 hodině. Bastil. Budešer. A nebo Tereza Mašková. Máme tady 8 hodinu raní.
8: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.

0: propojení.
1: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
0: Jihomoravští silničáři získali stavební povolení pro rekonstrukci přeshraničního mostu na silnici mezi Lanžhotem a Kúty. Po dohodě se slovenskou stranou mají být oni lídrem zadávacího řízení. Obě strany pak společně vyberou stavební firmu. Čeští tenisté se ve čtvrtfinále Davisova poháru utkají s Kanadou, která týmovou soutěž vyhrála v roce 2022. Rozhodl o tom los v Boloni, která bude hostit finálový turnaj v listopadu.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Brněnské a jihomoravské silnice sleduje Kuba.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Bouralo se v Brně na Svatopulkově ulici do Židenic před odbočkou na Rokytovou. Počítejte v obou směrech s kolonami. Ucpaná je také křižovatka ulic Jedovnická a Žarošická. Přes kilometr dlouhá kolona se táhne na Poříčí do centra před Vídeňskou a ucpává se také centrum města. Omezeně projíždíte na 52 z Pohořelice do Brna mezi Rajhradem a Modřicemi. Je tam silnější provoz. Dlouhé zdržení v koloně čekejte na obchvatu Modřic směrem na Hajany a ucpává se také D1 v obou směrech před 46. kilometrem. Pro Rádio Krokodýl z Globáfy stánce Jakub Tilšár.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Pěkné ránko, krokodiláci. Katka už tady má balík peněz.
1: Mám tady 121 850 korun za náš krokodýlí zvuk a nabídneme vám ho už za pár minut.
0: Jak s penězi naložíte? To necháme na vás, krokodiláci. Za okamžik hádáme tajemný zvuk Rádia Krokodýl. Pěkné ráno.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Prosím vás, máte ještě tu knihu Jak se snadno a rychle stát milionářem? Ano, ale doporučoval bych vám, abyste si k ní přikoupili ještě jednu. A jakou? Trestní zákoník.

0: Přejeme krásné ráno, 8 hodin, 11 minut, hrajeme na celé Brno, celou jižní Moravu a soutěžíme.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Včera fronta před Českou národní bankou tady v Brně stálo se na 5000. No a tady se bude stát...
2: Na fronta na telefonní lince 603 103 103, protože právě teď můžete volat a vyhrát 121 850 korun.
0: A navíc my vám ty peníze dáme, jo? Není to tak, že jdete vyměnit svoje peníze. Tak volejte, jdeme soutěžit, hádáme, tipujeme tento záhadný zvuk. Co to může být? Zvedáme telefon a přejeme krásné ráno. Kdo tam?
3: Dobrý den, tady Tomáš.
0: Tome, vítej, odkud nám voláš?
3: Z Brna teď stojím u středního hřbitova, zrovna jsem dal syna do školky.
0: Mm-hmm. Tak pojďme si říct 121 tisíc, jak bys to utratil.
3: Možná bych to investoval do nového auta.
0: Mm-hmm. Dobře.
2: Tak držíme pěsti.
0: Držíme pěsti a chceme tvůj správný tip a peníze jsou tvé. Můžeš.
3: Já si myslím, že by to mohlo být škrábání nechtama po vlnité lepence.
0: Mm-hmm. Tak to tady ještě nebylo.
2: Jdeme se zeptat arbitra.
0: Škrábání nechtem, říkáš, jo?
3: Nechtama po vlnité lepence.
0: Mm-hmm. Co na to arbitr? Je to ono nebo ne?
2: A arbitr říká, že zase nic.
0: Čověče, není to. Budeme tak navyšovat ještě. Bank, zdravíme k ústřednímu hřbitovu, ahoj.
2: Ahoj, hezký díky, podzim.
3: Ahoj, mějte se.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
1: Vážně?
0: Jasně, dej na mě.
2: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
3: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
4: Jo.

0: Tereza Mašková, Marek Lambora, 8 hodin 20 minut, krásné ráno vám přeje od mikrofonu Krokodýla Jirka.
1: A taky Katka, teď vám prozradíme, co je nového a taky jak dnes bude.
0: Dneska nás čeká příjemně, když se podíváte na oblohu, tak modrá zůstane převážně. Skoro jasná, teploty dneska tady v Brně na jižní Moravě kolem 17 stupňů Celsia.
2: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
1: Dobré ráno. Brněnský Žlutý kopec v budoucnu oživí park s vyhlídkami. Stezky, které povedou parkem, propojí Vaňkovo náměstí se Starým Brnem. Předpokládané náklady jsou 150 milionů korun. Poslanci by dnes měli schvalovat zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. V úvodním kole by se mohli poslanci zabývat například i změnami pravidel penzijního spoření nebo růstem důchodů starších penzistů. Polské stíhačky včera nad Baltským mořem znovu zachytili ruský průzkumný letoun, oznámil to polský ministr obrany. Dodal, že se nejedná o ojedinělé incidenty, ale součást neustálého tlaku. České tenistky porazily na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové Velkou Británii 2-0 na zápasy a postoupily do semifinále. O postup do finále se svěřenkyně kapitánky Barbory Strýcové utkají v pátek se Španělskem nebo Kazachstánem. Tolik přehled zpráv, hezké ráno.
2: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
3: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
4: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Uni hobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
2: Rádio Krokodýl. Poslouchejte Rádio Krokodýl, chyťte svoji šanci a vyhrajte dárky od Starobrno Štatl.
6: Už jste zažili štatl v Brně? Pokud ne, tak máte jedinečnou šanci. Každý den hrajeme na rádiu Krokodýl o vouchery do top podniků s pivem Starobrno Štatl.
2: Rádio Krokodýl.
7: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
8: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
9: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
10: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
11: Ty v Bauhausu nevedeme.
10: A Auschus našel byste?
11: To vás zklamu, bohužel.
10: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
11: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
12: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
13: Bauhaus, když se to má podařit.
14: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
15: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
16: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
17: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
18: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hroznové víno bílé 500 gramů za 22,90 a jeho české trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 9,90 pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
19: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom, Tyton.
4: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
20: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
21: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
20: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
22: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
23: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
22: Vážně?
23: Já mám Lelosy na sobě celý den.
22: Lelosy. Too comfortable to take off.
24: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
25: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Pěkné ranko, krokodýláci, pro někoho pěkné dopoledne, 8 hodin, téměř 30 minut a my pro vás máme něco extra.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
0: Tak co, už vám píplo hladové oko na vašem plechovém miláčku? Co Katka, jak často tankuje?
2: Jak kdy, záleží, jak moc často jezdím, ale samozřejmě bych taky uvítala benzín zadarmo.
0: Ono to totiž bolí vždycky, když tankuješ. Ale vás to bolet nemusí, protože benzín je u nás gratis.
2: Ano, musíte každý všední den ale vychytat výherní hit, tak jako včera Jitka.
3: Právě jsem vyhrála na Rádiu Krokodýl benzín, moc krát za to děkuju. Jsem Jitka, jsem z Brna a už se těším, až ho využijeme.
0: Gratulujeme, no a dnešním výherním hitem je Jennifer Lopez. Až tohle uslyšíte, volejte studio a vyhrávejte.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jakub je v terénu, jak to jezdí?
4: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Bouralo se v Brně na Svatopulkově ulici do Židenic před odbočkou na Rokytovou. Počítejte v obou směrech s kolonami. Ucpaná je také křižovatka ulic Jedovnická a Žarošická. Přes kilometr dlouhá kolona se táhne na Poříčí do centra před Vídeňskou a ucpává se také centrum města. Omezeně projíždíte na 52 z Pohořelic do Brna mezi Rajhradem a Modřicemi, je tam silnější provoz. Dlouhé zdržení v koloně čekejte na obchvatu Modřic směrem na Hajany a ucpává se také D1 v obou směrech před 46. kilometrem. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Jakub Tylšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: To byla Shakira, pěkné ráno, pěkné dopoledne, Brno, Jižní Moravo.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: S Katkou už vyrážíme do brněnských školek.
2: Ve školce na Lesné se ptáme, proč jsou děti více lechtivé než dospělí.
3: Protože jsou malí prckové. Dospělí to nelechtá jenom trochu a třeba jim to i může bolet.
4: Když malí děti to dělají poprvé a dospělí to dělali hodněkrát, tak si můžou na to už zvyknout.
5: Třeba, že by si na to zapomněli a potom by je to nelechtalo, ty dospělí.
0: Já jsem si na to nezvykl doteď.
2: Co já ty? Taky, já jsem taky pořád ještě dítě.
0: Jestli jsou, tedy proč jsou děti více lechtivé než dospělí? Na to jsme se ptali našich nejmenších zlatíček, krokodýláci.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.

0: Vracíme k roku dílo Šerm. Krásné ráno, krásné dopoledne, 8 hodin 38 minut. Dneska s vámi Jirka.
1: A taky Katka, máme pro vás stručné zprávy a předpověď počasí.
0: Počasí dneska fantastické, obloha modrá, bude nám svítit sluníčko. Teď aktuálně teploty v Brně kolem 13 stupňů, šplhat to bude k plus 17.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Tragická nehoda dnes uzavřela silnici u Krhova na Blanensku. Při střetu osobního auta a dodávky jeden člověk zemřel, další utrpěl zranění. Hasiči museli jednoho člověka z vozidla vyprostit. Na severní polokouli dnes začal astronomický podzim. Slunce ve 2 ráno vstoupilo do znamení vah a nastala podzimní rovnodennost. Den a noc mají téměř stejnou délku. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne českého času vystoupí s národním projevem na zasedání valného shromáždění OSN. Věnovat by se v něm měl především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. Brněnské týmy Žabiny a Královo poledne se rozehrají kvalifikaci o postup do Evropské ligy basketbalistek. Elitní soutěž si zahrají, pokud vyřadí 2 soupeře. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno Sokolova 714/2K.
6: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
9: Baštím? Baštíš? Baštírna!
10: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
9: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%.
10: baštírnaslatina.cz.
9: Mňam!
11: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovaniivbrne.cz.
12: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: Ale něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: 8 hodin 50 minut, hezké středeční ráno a na Krokodýlu už vítáme taky mluvčí policie České republiky v Brně Andreu Cinkovou, která nám představí nahatou ženu pobíhající po Brně.
1: Hezké ráno. Pondělí ráno kolegové na tísňové lince 158 přijali oznámení o nahaté ženě, která měla pobíhat po Benešově ulici, vběhla do hotelu, pak zase ven. Na místo dorazila policejní hlídka i záchranná služba k posouzení psychického stavu. 26-letá dáma se obdobného jednání měla dopouštět již v minulosti. Žena na místě uvedla, že chce, aby na ní bývalý přítel žárlil. Policisté ji poučili, že to není nejvhodnější způsob a pokud se bude dál na veřejnosti obnažovat, tak by mohla skončit na služebně. Když už se zdálo, že žena pochopila a z místa odcházela, v poslední chvíli si svlékla kalhoty i spodní prádlo a ukázala hlídce obnažené genitálie. Dále už s ní nebyla řeč a nezbývalo, než paní zadržet. Vzhledem k tomu, že byla zjevně pod vlivem omamných látek, skončila nakonec v péči záchranářů a následně v protialkoholní záchytné stanici. Po vystřízlivění se bude s největší pravděpodobností zodpovídat z trestného činu výtržnictví. Přeji hezký den a naslyšenou.
0: Případy řeší brněnská policie. Děkujeme, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
3: Jo.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: krokodýla, písnička, která se vám prostě nedostane z hlavy, Tommy Cash, Espresso Macchiato.
1: Ano, a už víme, co si Kačenka bude celý dopoledne notovat.
0: No minimálně ještě hodinu určitě. Já se mnou už ve studiu, jak jste asi pochopili, Petra, máme další čerstvé zprávy. Jaký máš první podzimní den, mě zajímá, už to píš?
1: Jako to jsem se dozvěděla teďka, že?
0: Ode mě.
1: První podzimní den, jako. Ale ještě netopím, my jsme tady závislí, až nám to tady zapnou, tak zatím ne.
0: A co ve zprávách?
1: A v Brně si můžete zajít do obnovené architektonické památky, podrobnosti o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Pohádku Kubula a Kuba Kubikula nabízí malá scéna Mahenova divadla v 10 hodin.
3: Radio Krokodýl.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.brně.cz. Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po deváté už 9:90 a Jennifer Page. Taky bude Pulp. Nebo skupina Aqua. Za čtvrt minuty bude 9.
11: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska má po celý den svítit sluníčko a naměříme až 20 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Městská část Brno-Střed po 4 letech prací dokončila obnovu architektonicky cenného prvorepublikového Herdanova bytu v ulici Hlinky. Cenné funkcionalistické prostory s původním vestavěným nábytkem a dobovými prvky ze 30. let minulého století slavnostně zpřístupnila veřejnosti. Na severní polokouli dnes začal astronomický podzim. Slunce ve 2 ráno vstoupilo do znamení vah a nastala podzimní rovnodennost. Den a noc mají téměř stejnou délku. Po dnešku se však dny začnou zkracovat a noci do zimního slunovratu 21. prosince zase prodlužovat.
2: Rádio Krokodýl, Blanensko.
1: Úmrtím řidiče skončila dnes ráno nehoda osobního a nákladního auta u Krhova na Blanensku. Podle prvotních informací zemřel řidič osobního vozu a řidič dodávky se lehce zranil. Příčinu a další podrobnosti policie zjišťuje. Česká boxerka Stella Blažková získá medaili na mistrovství Evropy. Po včerejším vítězství 3-2 nad Polkou Koterskou postoupila do semifinále váhové kategorie do 80 kilo a má jistý minimálně bronz. O postup do finále se v Sofii utká dnes.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A zdravíme taky na silnice čerstvé informace pro šoféry má Kuba.
12: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na ulici Hlinky u křižovatky s Vinařskou bourala

Krásné první podzimní dopoledne přeje z Krokodýla Katka Horáková. No a před námi už teď po deváté 9:90, taky hit vašeho života nebo soutěž hit v jedné sekundě. Tak se nás držte, díky, že nás sledíte. No a taky k svátku dneska ve středu 23. září přejeme všechno nejbertám.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův frk.
2: Blondýnka zakopne a spadne obličejem do psího výkalu. Zvedne se a povídá, fuj, ještě jsem do toho nešlápla.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
3: Jaké hity vám dělají radost, které nemůžete dostat z hlavy, a nebo na který hit máte nejsilnější vzpomínku, tak to nám můžete napsat na e-mail program@krokodil.cz. O hit vašeho života si napsala i Petra z Brna, která by si přála od Bruna Marse The Lazy Song. Pokaždé jí totiž připomene jedno líné letní ráno na dovolené, kdy měla s kamarádkami velké plány na celý den, ale nakonec zůstali skoro až do odpoledne v pyžamu na terase a popíjeli kafe. No proč ne? I takhle můžete trávit dovolenou, prostě nic neřešit. Tak pro Petru, ale samozřejmě i pro vás všechny ladící krokodýle, hezké dopoledne a skvělej Bruno Mars právě teď.
2: Rádio Krokodýl. Hit vaše.

0: host, tak takový byl na krokodýlu dnešní hit vašeho života Bruno Mars Lazy Song a my právě teď míříme do ulic města Brna.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: No a víme, že brněnský Žlutý kopec v budoucnu oživí park s vyhlídkami. Stezky, které povedou parkem, propojí Baňkovo náměstí se Starým Brnem. Spodní část parku si zachová divoký charakter bývalých zahrad a sadů. Prostor u Baňkova náměstí a někdejší pivovarské ledárny Kréta budou upravenější. No a předpokládané náklady jsou 150 milionů korun. Tak to nás čeká tady u nás v Brně.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Krokodýlí zvuky, prachy do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
2: Pusťte slunce do svého domova.
3: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
2: A pozor, akce.
3: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
1: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun včetně polévky. Na čepu Radegast 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
1: A co je to superhybrid?
2: To je Chery.
3: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
4: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
5: Více na cherrymotor.cz.
6: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz. Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
10: Je dobré mít se na koho spolehnout.
11: Vaše nejvěrnější rádio. Stále.

0: Didi-na-na-na.
1: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
2: Za námi na Krokodýlu Wakefield, no a ten další hit bude už na vás odhalit, kdo to zpívá, nebo jak se ta písnička jmenuje. Půjdeme si prověřit znalost vašich hitů, no a nabízíme právě teď na lince 603 103 103 voucher v hodnotě 300 korun na Pizza Bombastika pětkrát v Brně. Tak jestli jste připraveni, já tady mám ukázečku nachystanou, tak voláte studio a můžete tu pizzu hezky vyhrát. Tak co, přátelé, jste připraveni si zasoutěžit? Vypadá to, že ano, hezké dopoledne, Krokodýl, kdo se dovolal?
3: Ahoj, tady Tom Frigl.
2: Tome, zdravím tě, připraven, můžu to spustit?
3: Pustíme to.
2: Tak poslouchej dobře.
1: 3, 2, 1, go!
3: Jo, no. Já tu písničku znám akorát, jak se to jmenuje.
2: No, známe to všichni.
3: Počkej, já ještě zapřemýšlím půl minuty.
2: Jo, zaspívej si to v duchu, já ti jako chviličku na to dám. Jak to asi může pokračovat, je to mužský nebo ženský hlas?
3: To je holka, to zpívá.
2: Je to holka?
3: Jo.
2: Je to holka?
3: No.
2: Ale která?
3: No.
2: Nebo název songu nedáš?
3: Já to nedám, hele, já dám šanci někomu jinému.
2: Tak to je mě líto. No tak se nedá nic dělat, třeba někdy příště. Měj se krásně.
3: Pozdravujte všechny a ať to někdo uhodne.
2: Vyřídím, měj se hezky. No tak přátelé, máte to uhodnout vy za to má, tak můžete volat, jestli jste poznali ukázečku 603 103 103. Nikdo už tam je. Hezké dopoledne, Krokodýl.
4: Zdravím, Slavek.
2: Slavku, slyšel z ukázku?
4: Ano.
2: Tak?
4: Dua Lipa.
2: Dua Lipa. A Tom si říká, pane bože, to jsem měl uhodnout. Jasně, Dua Lipa, Physical na Krokodýlu bude za chviličku úplně celý. No a pro tebe to znamená, že máš voucher na pizzu. Blahopřeju.
4: Výborně, děkuji.
2: Tak mi zůstaň na telefonu a ať se ti dneska daří. Co říkáš na podzim zatím?
4: No, už se ochladilo dost.
2: Už se ochladilo, takže začínáme topit. Tak ať ten podzim je zatím co nejhezčí, že jo? Tak pa.

0: tahle holka, nebo spíš už vdaná paní Dua Lipa a Physical byla dnešním hitem v jedné sekundě Krokodýla. No a před námi další devadesátky v 9. Kdo nás čeká? Budou Stereofony. Taky si dáme Korunu. A nebo skvělé Extreme. Tak buďte s námi s Krokodýlem. Je 9 hodin 38 minut. Krásné dopoledne.
1: Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova Koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
2: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
3: Ty v Bauhausu nevedeme.
2: A Auschus našel byste?
3: To vás zklamu, bohužel.
2: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
3: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
4: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
7: Vinylovou? A bude sama hrát?
6: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
8: Experto Family. Od V podlahy.
9: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.

0: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Když Opel, tak Carling. Hvězdoslavova, Brno, Slatina. Carlingauto.cz.
2: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekej dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
3: Maska. Balet o tom, jak snadno dnes měníme tváře. Nová choreografie Mária Radačovského na hudbu Chopina a Lista v podání klavíristy Ivo Kahánka se spojí v jeden výjimečný večer. Premiéra 25. září v Janáčkově divadle.
4: S mým hlasem mi pomohla AI.
5: Puf, puf, mňau.
4: Pejsek, kočička ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
6: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Kapela Cranberries uzavírá na Krokodýlu dnešní 90ky v 9, přiblížila se 10. hodina. Je na čase zjistit, co je nového. Petra má zprávy.
1: Hezké dopoledne, na náměstí Svobody bude od pátku pořádně veselo. Co se tam bude dít, uslyšíte.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Zveme vás na Noc vědy. V pátek 25. září od 6 do 10 večer komunikujte s vesmírem na Hvězdárně a Planetáriu Brno. Pošlete vzkaz na ISS, rozluštěte mezihvězdná poselství a pátrejte po signálech mimozemských civilizací. Vesmír čeká na váš vzkaz. Noc vědy na brněnské Hvězdárně v pátek 25. září. Více na hvězdarna.cz.
3: Radio Krokodýl.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky, jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po desáté na Krokodýlu Clean Bandit. Dáme si Alanis Morissette. It's like rain, yeah. Nebo Pokáče.
8: Život prostě občas není
0: fér. Přesně minuta zbývá do desáté.
9: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Tak přesně takhle si představuju začátek podzimu. Bude dneska polojasno až jasno a teploty 17 až 20 stupňů, kéž by to vydrželo.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na náměstí Svobody v pátek začne vinobraní. Návštěvníky čeká 9 dnů plných zábavy, hudby a především moravského vína. Součástí události budou také speciální skleničky. Vinobraní je v pořadí 6. a zároveň závěrečnou akcí letošního seriálu Slavnosti Brno. Potrvá do 3. října. Během letošních prázdnin museli hasiči řešit přes 1800 přírodních požárů. To je zhruba o 500 výjezdů více než za stejné období loni. Nejčastější příčinou jejich vzniku je nedbalost lidí. Situaci navíc zhoršuje dlouhodobé sucho. Aby se hasičská technika k ohni s nás dostala, začali lesníci klestit v lesích průseky. Jejich přínos testují státní lesy na Vysočině, kde jich vznikají postupně desítky kilometrů v každém revíru. Moskevský soud poslal na 13 dnů do vězení českého občana, který uspořádal protest u Leninova mauzolea na Rudém náměstí v Moskvě. Muž měl držet transparent, jehož cílem bylo diskreditovat ruskou armádu. Soud mu vyměřil také 2 pokuty v celkové výši 60 tisíc rublů, tedy asi 15 tisíc korun. Brněnské týmy Žabiny a Královo Pole dnes rozehrají kvalifikaci o postup do Evropské ligy basketbalistek. Elitní soutěž si zahrají, pokud vyřadí 2 soupeře, zatímco Žabiny nastoupí v 18 hodin ve Stares aréně proti Červené zvezdě Bělehrad, Královo Pole se na úvod bojů o premiérovou účast v Eurolize představí ve Francii a jeho soupeřem bude od 19 hodin tým Flam Carolo s českou reprezentantkou Julií Pospíšilovou.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké dopoledne i vám, milí šoféři. Kuba ví, jak se jezdí.
10: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Jerovnické ulici u křižovatky se Sedláčkovou směrem do Vinohrad se srazila 2 osobní auta. Očekávejte tam zdržení okolo 5 minut. Na ulici Hlinky u křižovatky s Vinařskou bourala také 2 osobní a částečně tam blokují provoz. Výjezd zpomalení čekejte na dálnici D1 z Prahy do Brna zhruba v úseku mezi 163. až 165. kilometrem. A přímo u Brna vázne provoz před 96. kilometrem směrem na Vyškov. Pro Rádio Krokodýl z Globál asistánce Kuptilšar.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
2: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: A víte, co je to vrchol obezity? Spadnout z postele ze všech stran.
3: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Anastasia, která bude na podzim koncertovat taky tady u nás v Brně, tak s tím počítejte. No a teď už jdeme hrát o benzín.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
0: Jak na to, jak vyhrát, tak každý všední den pro vás chystáme výherní song, který zazní někde mezi písničkami a už ho uslyšíte hezky od začátku, tak vyhráváte benzín zadarmo, tak jako včera Jitka.
2: Právě jsem vyhrála na Rádiu Krokodýl benzín, moc krát za to děkuju, jsem Jitka, jsem z Brna a už se těším, až ho využijeme.
0: No a dneska číháte na Jennifer Lopez, Ain't Your Mama. Slyšíte tuhle písničku, voláte Studio Krokodýla 603 103 103 a benzín je váš.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl.

0: okolí. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
1: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
2: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
4: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
5: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
8: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
9: Ty v Bauhausu nevedeme.
8: A Auschus našel byste?
9: To vás zklamu, bohužel.
8: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
9: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
10: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
11: Bauhaus, když se to má podařit.
12: Je, schořela mi kulma.
13: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
14: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
16: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
17: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
18: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Edušo zrnkovou kávu kilogram, dva druhy za 279,90 a jablko Gala Česká farma, jeden kilogram za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
19: Je dobré mít dobré přátelé.
0: Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: Menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Tradičně o půl jedenácté pro vás máme na krokodýlu tip, kde poobědvat, a vybíráme dnes brněnskou pivnici u Čápa. Dát si můžete brokolicový krém s restovanou šunkou a bramborami a k tomu penne s rajčatovou omáčkou, masové kuličky a sýr grana padano. To celé za 169 korun. Tak přejeme z krokodýla dobrou chuť.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Přátelé, tak už se nám blíží otevření nové brněnské T-arény a pokud vás zajímá, jak vypadá, tak si nenechte ujít víkendovou jedinečnou příležitost, kdy se jí dveře otevřou široké veřejnosti. Čeká vás velký open air víkend a vstup je pozor zdarma. Takže co vás tam čeká? V sobotu vystoupí před T-arenou třeba Sebastian, Marian Vojtko s Terezou Mátlovou. Už ve 13 hodin vás dokonce čeká autogramiáda Komety Brno a v neděli pak dorazí Martina Pártlová, Městské divadlo Brno a spousta dalších. K tomu samozřejmě dobré jídlo, zábava pro malé i velké a můžete se mrknout taky přímo do nové arény. Rádio Krokodýl bude s vámi u toho a budeme vysílat přímo před tý arénou. Tak přijďte, těšíme se na vás.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Hele, mě ten štatl přijde fakt jako dobrý pivko, to ti říkám od srdíčka. Počkej, ty už to nahráváš? Jo, sorry. Čau, tady MC Gay. Zvu tě na Starobrno štatle do vybraných podniků v Brně. Mapu hospod, kde čepujou štatl v top kvalitě, najdeš na štatl.starobrno.cz. Zvu tě, ale neplatím to, já tam samozřejmě nebudu pokaždý, i když tam jsem často.
0: Rádio Krokodýl.
3: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Baštím? Baštíš? Baštírna.
6: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
5: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz. Mňam.
7: Slyšíš to, tati?
8: Ano, 8. až 27. září je v Olympii Brno výstava Škoda Motorsport a 26. září přijede několikanásobný mistr České republiky v rally Jan Kopecký. Můžeš ho porazit na simulátoru a vyhrát s ním jízdu v rally autě, nebo otestuješ novou Škodu Epic.
7: Proto pojedeme do Olympie Brno.

0: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
1: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
0: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
2: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
3: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovaniivbrne.cz.
4: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Tina Turner, Kygo tady u nás na Krokodýlu. Přiblížila se 11. hodina, krásné dopoledne vám přeje Katka a se mnou taky Petra a máme zprávy.
1: Hezké dopoledne, v Brně dnes začíná festival Serial Killer, i o tom už za chvilku.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
4: Radio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Z krokodýlých hitů po 11. Duke DeMont. Těšte se na Sweet Box. Nebo na Superstar.
6: Veď příběh nekončí.
0: Za 3/4 minuty bude 11 hodin.
7: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Tak takové nějaké babí léto si určitě na startu podzimu představujeme. Dneska má být polojasno až jasno a teploty 17 až 20 stupňů.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Nový český seriál z vězeňského prostředí Oddíl B dnes v divadle Husa na provázku zahájí festival Serial Killer. Zúčastní se režisér Jan Prušinovský se scénáristou Petrem Kolečkem, ale také někteří herci, třeba Tadeáš Moravec, Zdeněk Godla a Matěj Hádek. Festival potrvá do 28. září. Na severní polokouli dnes začal astronomický podzim. Slunce ve 2 ráno vstoupilo do znamení Vah a nastala podzimní rovnodennost. Den a noc mají téměř stejnou délku. Po dnešku se však dny začnou zkracovat a noci do zimního slunovratu 21. prosince zase prodlužovat. Hladový 29-letý řidič z australského státu Queensland dostal pokutu téměř 17 000 korun za to, že si za volantem mazal pečivo máslem a řídil koleny. Zdůvodňoval to tím, že byl zkrátka hladový, protože byl v práci už od rána. K pokutě navíc dostal i 3 trestné body. Smíšenou časovku družstev na mistrovství světa silničních cyklistů v Montrealu vyhrála štafeta Itálie před Francouzi a Švýcary. V disciplíně, která se na šampionátu jezdí od roku 2019, získali Italové už 4. medaili, ale poprvé se radují ze zlata. Český tým nestartoval.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: S Jakubem míříme na silnice.
8: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Ostravské ulici za sjezdem od Černovické se srazilo osobní vozidlo s nákladním. V Jedovnické ulici u křižovatky se Sedláčkovou směrem do Vinohrad stojí 2 osobní auta po nehodě. Projíždějte kolem opatrně. Na dálnici D1 vázne provoz před 165. kilometrem u Velké Bíteše a přímo na příjezdu do Brna po dálnici D1 z Prahy vázne provoz u Popůvek. Pro Rádio Krokodýl z Globál asistánce Koktel Šáro.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Máme 2 minuty po 11. Parádní středeční dopoledne vám přeje z krokodýla Katka Horáková a před námi soutěž s krokodýlem cestovatelem. Hádat budeme název jeskyně, která se nachází ve střední části Moravského krasu. Mám tady pro vás vstupenky do divadla. Nenechte si to ujít.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pepíček se ptá maminky. Mami, táta říkal, že pocházíme z opice, je to pravda? Nevím, Pepíčku, já všechny příbuzné z tátovy strany neznám.

0: Cestovatel.
1: Krokodýl cestovatel připraven a pokud vy se malinko vyznáte v jihu Moravy, tak určitě volejte 603 103 103, protože ta dnešní otázka by nemusela být úplně těžká a soutěžíme o dvě vstupenky do divadla Bolka Polívky na dětské představení s názvem O pejskovi a kočičce. Hrát se bude tuto sobotu 26. září od 9:30 dopoledne. A já se tedy dneska budu ptát na název jeskyně, která se nachází ve střední části chráněné krajinné oblasti Moravský kras, severně od města Brna v Křtinském údolí mezi městem Adamov a městysem Křtiny. Spolu s Barovou jeskyní a Rudickým propadáním tvoří po amatérské jeskyni druhý nejdelší jeskyní systém v České republice o celkové délce přesahující 18 kilometrů. Vstupní část jeskyně byla navštěvována lidmi od pravěku během středověku až do novověku. Mezi nejvýznamnější objevy patří soška bronzového bíčka a natáčely se zde i nějaké pohádky. Tak koho máme na lince, kdo bude hádat? Hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne, ahoj, tady Michal.
1: Michale, zdravím tě, jak se dneska daří?
2: Dneska výborně, sluníčko, krásný den.
1: To je podzim, že jo? Takhle bychom to chtěli.
2: Tak by to mělo být, ano.
1: Tak a doufám, že tou dobrou zprávou bude i tvoje správná odpověď. Tak jak se jmenuje jeskyně, na kterou jsem se ptala?
2: Tak já jsem si myslel, že to je macocha, ale teď si teda už nejsem jistý.
1: Není to macocha? A neskusíš ještě?
2: Šušovské jeskyně?
1: Ne. Je mi to líto, protože ta nápověda zazněla v tom, co jsem říkala, ale nedá se nic dělat.
2: Tak
1: se mi hezky. Ahoj.
2: Hezký den, ahoj.
1: Ahoj. No a vám všem tedy samozřejmě pro vás další šance, tak kdo se první dovolá na 603 103 103, slyšel nápovědy a možná odhalil. Haló, haló, haló.
3: Haló, dobrý den.
1: Dobrý den, kdo tam?
3: David, dobrý den.
1: Davide, já vás zdravím, tak co myslíte vy?
3: Tak nemohla by to být Bíčí skála?
1: Je to Bíčí skála, naprosto správně, lístky do divadla vyhráváte, tak gratulace.
3: Tak jo, děkuju vám.
1: Mějte se hezky, nashledanou.
3: Hezky, nashledanou.
0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom. Tyton.
5: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
6: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
7: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
6: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
7: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
6: www.chlebíčkovýraj.cz.
8: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
9: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
10: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
11: Když jde o zdraví.
12: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
13: Chcete

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu TechBonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.cz. Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD.
2: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
6: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
7: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
8: Je dobré mít se o koho opřít. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
9: J-Lo.

0: krokodýla Amanda Seyfried, 3 minuty po půl 12, kdy chystáme minely, supporty a taky krokodýlí zvuk za 121 900 korun. Nenechte si to ujít.
1: V našem studiu je už legenda rapu MC Gay Kubo. Prý si přišel do vysílání pozvat celé Brno na Staro Brno štatl.
2: Ahoj, čau, je to pravda, já jsem se lekl, já jsem myslel, že to bude krokodýl, ono to je rádio, ne sranda. Všimli jste si možná, že jsem navštívil svoje nějaký oblíbený podniky, kde jsem kontroloval kvalitu piva. Celou dobu jsem si pak uvědomil, že tam byly asi skryté kamery, protože jsem to viděl někde ve videích, ne sranda.
1: A jak to šlo?
2: Hele, je tady spoustu podniků, kde točejí dobrý pivko, vařejí tam dobrý jídlo. Já jsem kontroloval přímo Starobrno štatl a můžu vám doporučit místa, které najdete na štatl.starobrno.cz. Dát si tam kvalitně načepovaný Starobrno štatl, dobrý jídlo a zažít dobrou atmosféru.
1: Tak to zní výborně.
2: A já za to dám ruku do piva, nebo prostě, jak se to říká, teď nevím. Starobrno štatl. Štatl. Štatl. Štatl.
3: Radio Krokodýl.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Krásné stále ještě dopoledne, ladíte krokodýla a ve hře krokodýlí zvuk 121 900 korun pro vás a vy můžete volat a zkusit linku krokodýla 603 103 103. Kdo se první dovolá, tak má šanci tipovat. Linka je vám k dispozici. Můžete zkusit štěstí, zatím tam nikoho nevidím, nikoho tam nemám, takže dáme chviličku ještě vám všem možnost se k nám dovolat a už tam někdo je. Hezké dopoledne, krokodýl, kdo byl nejrychlejší?
2: Hezké dopoledne, tady Lukáš.
1: Lukáši, tak já vás zdravím, 121 900 korun ve hře a můžete tipovat, co je tohle za zvuk? A je to na vás, co myslíte?
2: Trochu mi to připomíná, když si sundávám brusný papír z mašiny, tak on jak je na suchý zip, tak to přesně takhle vydává ty zvuky.
1: Tak to zkusíme, zeptáme se arbitra a ten říká... Říká, že bohužel prachy zatím zůstávají ještě u nás, tak nedá se nic dělat.
2: Nedá se nic dělat.
1: Mějte krásný den a hezký podzim, nashledanou.
2: Nashledanou.
3: Pusťte slunce do svého domova. Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux. A pozor, akce. Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
0: Rádio Krokodýl.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Tati, co je to hybrid?
7: To je auto.
6: A co je to superhybrid?
7: To je Chery.
8: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
9: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
10: Více na cherymotor.cz.
11: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
12: Bauhaus, když se to má podařit.
13: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
14: Vinylovou? A bude sama hrát?
13: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
15: Experto Family. Od V podlahy.
16: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
17: Když Opel, tak Carling. Hvězdoslavova, Brno, Slatina. Carlingauto.cz.
18: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovaniivbrne.cz.
19: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej!
10: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
4: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepuradegas 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.

0: Něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
2: Už za malou chvíli zprávy Rádia Krokodýl.
3: Víme první, co se děje v Brně.
2: Víme, jak bude.
3: Aktuální počasí.
2: A víme, jak to jezdí na jižní Moravě.
3: Nejrychlejší dopravní servis.
2: Víme první.
4: Už 32 let.
2: Stále s vámi.

0: Pavdedy u nás ve vysílání Krokodýla, blíží se nám 12. hodina, úderem 12. Tu budou další zprávy, Peťa je má připravené a já se ptám, o čem pak budou?
1: Hezké poledne, ředitel divadla Radost zvažuje kvůli konkurzu Právní kroky, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
0: Zveme vás na Noc vědy. Pátek 25. září od 6 do 10 večer. Komunikujte s vesmírem na Hvězdárně a Planetáriu Brno. Pošlete vzkaz na ISS, rozluštěte mezihvězdná poselství a pátrejte po signálech mimozemských civilizací. Vesmír čeká na váš vzkaz. Noc vědy na brněnské Hvězdárně v pátek 25. září. Více na hvězdárna.cz.
3: Rádio Krokodýl. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Maska. Balet o tom, jak snadno dnes měníme tváře. Nová choreografie Mária Radačovského na hudbu Chopéna a Lista v podání klavíristy Ivo Kahánka se spojí v jeden výjimečný večer. Premiéra 25. září v Janáčkově divadle.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ano, hrajeme a hrát budeme po 12. hodině z Krokodýla pro vás třeba Cranberries. Dorazí za vámi Ava Max. A nebudou chybět mě rádi. Za minutu je tu 12. hodina.
5: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Víme, jak bude a co máme očekávat dnes tady v Brně a na jihu Moravy. Bude polojasno až skoro jasno, přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou středu.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Ředitel divadla Radost Pavel Hubička, který neuspěl ve výběrovém řízení na nové vedení, zvažuje právní kroky. Radní Brna na doporučení výběrové komise minulý týden rozhodli, že Hubičku od nového roku ve funkci nahradí Tereza Ondrová. Podle Hubičky konkurs nebyl spravedlivý. Ke komisi se prý dostala scenzurovaná a zkrácená verze jeho koncepce. Výběrové řízení by se podle něj mělo zrušit. Za Hubičku se postavil herecký soubor i odborová organizace, magistrát pochybení odmítl. Chystaný zákaz používání mobilních telefonů a dalších komunikačních zařízení ve školách může dopadnout také na dětské GPS hodinky. Část rodičů namítá, že je dětem pořizuje právě místo telefonu, aby je mohla v případě potřeby lokalizovat a dítě mělo možnost přivolat pomoc. Ministerstvo školství připouští, že konkrétní režim hodinek budou moci nastavit školy. Nová americká vojenská základna v Polsku bude mít jméno po současném americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi. Oznámil to polský prezident Karol Navrocky. Trump zatím neupřesnil, jaké jednotky by se do Polska přesunuly. V realizačním týmu fotbalové zbrojovky Brno skončil kvůli zdravotním problémům asistent trenéra Jiří Saňák. 48-letý kouč naznačil, že se jedná pouze o dočasnou přestávku v kariéře k načerpání sil. Jeho pozici zaujal Bronislav Červenka, který teprve v září skončil po 3 letech na lavičce Zlína.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme se podívat na silnice, nejrychlejší dopravní info pro vás máme tady na Krokodýlu. Opatrně na Brněnsku v Rosicích v Tyršově ulici likvidují hasiči požár domu, silnice je zcela uzavřena. Jinak v Brně v Žabovřeské ulici směrem na výstaviště před sjezdem na Kníničskou leží dveře na vozovce, i v tomto místě prosím opatrně. D2, 3. kilometr směrem od Brna se srazila 3 nákladní auta, kolona měří už přes kilometr. Dále na D46 na 2,5 kilometru ve směru do Olomouce stojí porouchaný kamion. I v tomto místě opatrně. Šťastnou cestu, kdyby něco, volejte.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37
6: 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Ano, Krokodýl s vámi, Jarek přeje krásné poledne, dobrou chuť, za chvíli naši nejmenší. Proč je obloha modrá? Ptali jsme se dětí.
1: Aby jsme viděli, protože jednak kdyby byla jiná barva, tak by jsme buď to byli slepí, nebo by jsme viděli samou tmu.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Víte, jaký je rozdíl mezi teroristou a manželkou? S teroristou se vyjednávat dá.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Novinka Rádia Krokodýl. Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: A vyrážíme mezi naše nejmenší posluchače, jak jsme říkali, budeme se jich ptát, proč je ta obloha modrá?
2: Protože prostě svítí slunce a tím to ta modrá obloha září.
3: Aby jsme viděli, protože jinak kdyby bylo jiná barva, tak by jsme buď to byli slepí, nebo by jsme viděli samou tmu.
4: Nemusí být jenom obloha modrá. Může být i šedá nebo černá.
5: Podle mě to je tou zimou.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
6: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
7: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
8: Uni hobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
9: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
10: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
9: Jedu ale jen na čerpačku.
10: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
11: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
12: Baštím, baštíš, baštírna.
13: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
14: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%.
15: baštírnaslatina.cz.
16: Mňam.
17: Je. Schořela mi kulma.
18: To vyřeším.
19: Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
20: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datar, opravdový elektrospecialista.

0: 2000 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Defle najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na defle.cz a pozor, Defle s dvěmi E na konci.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Je dobré mít své jistoty. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A my vyrážíme směr Slavkov. Nedávno se tam byl, krásný to tam máte. A Koláčkovo náměstí ve Slavkově u Brna čeká dvouletá rekonstrukce. Ano, stavební práce mají začít už teď 30. září a podle současného plánu potrvají do konce září 2028. Po dobu oprav bude náměstí uzavřené, změny se dotknou hlavně i dopravy a parkování, a to i v okolních ulicích. Jinak první etapa se zaměří na chodníky a parkovací stání. Tak s tím počítejte, Slavkov zdravíme, všechno to zvládně. Užijte si hlavně další hit, máme ho pro vás tady na Krokodýlu. Pěkné odpoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Slyšíš to, tati?
5: Ano, 8. až 27. září je v Olympii Brno výstava Škoda Motorsport a 26. září přijede několikanásobný mistr České republiky v rally Jan Kopecký. Můžeš ho porazit na simulátoru a vyhrát s ním jízdu v rally autě, nebo otestuješ novou Škodu Epic.
4: Proto pojedeme do Olympie Brno.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
9: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz. Autopokorný. Prodej a servis vozů BYD.
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
11: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
12: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
11: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
12: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
11: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
12: Chlebíčkový ráj. Nebeská pochoutky pro chuťové buňky.
0: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Dan Bartl u nás ve vysílání Krokodýla. Nabízím vám hit za hitem, nabízíme i další zprávy. A je Peťa, o čem budou?
1: Hezké odpoledne, Kašna Parnas dnes bude nasvícena Tyrkisově. Proč, uslyšíte za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Jste pedagog nebo vás zajímá téma odkladu školní docházky a připravenosti předškoláků? Středisko volného času Lužánky zve na konferenci Jak efektivně podpořit dítě mezi mateřskou a základní školou. Uskuteční se 3. listopadu 2026 v brněnském hotelu Pasáž. Kapacita je omezena a zbývají poslední volná místa. Program a registraci najdete na luzanky.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A jaké hity s námi budou po 13. hodině z Krokodýla, třeba Jonas Blue. Dorazí i Eliša Kýs. A budou tu skvělí jeleni. Za půl minuty 13. hodina.
5: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes nás čeká slunečné počasí. V Brně a na jihu Moravy bude polojasno až skoro jasno. Přechodně i oblačno a teploty 17 až 20 stupňů Celsia.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na dnešek připadá Mezinárodní den znakových jazyků. Kašna Parnas na zeleném trhu bude proto při této příležitosti nasvícena tyrkysovou barvou. V českobudějovickém sportovním areálu Složiště by mohla vzniknout první rychlobruslařská hala v Česku. Byla by součástí sportovního komplexu, který tam má vzniknout. Pokud nebude mít kraj podporu státu, připraví areál bez rychlobruslařské haly. Podle premiéra Andreje Babiše jsou teď ve hře dvě místa, Žďár nad Sázavou a právě České Budějovice. Konečné slovo budou mít hlavně rychlobruslaři. Bílý dům oznámil spuštění nového média s názvem Trump TV, které má nepřetržitě vysílat obsah spjatý s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Oznámení přichází v době sporu Trumpovy administrativy s americkými televizními stanicemi, který vyvolal zákaz vstupu na tiskové konference Bílého domu pro CNN. Tenistka Barbora Krejčíková kvůli zranění zad nenastoupila v Singapuru k dnešnímu utkání druhého kola s obhájkyní titulu Elis Mertensovou z Belgie. Krejčíkovou v poslední době trápí zdravotní potíže často. Loni měla opakovaně problémy s kolenem. Letos nehrála 3 měsíce kvůli zranění stehna a v červnu kvůli nemoci nenastoupila k finále na turnaji v Nizozemsku.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme se podívat na silnici, jak to aktuálně vypadá. Víme na Krokodýlu opatrně na silnici číslo 43. Na trase mezi Svitavami a Brnem na úrovni Voděrad došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Provoz je řízen kyvadlově, kolona se tvoří v obou směrech. Dále stále opatrně na dálnici D2 na 3. kilometru směrem do Brna se srazila 3 nákladní auta. Kolona měří přes kilometr. Také připomínáme, na Brněnsku v Rosicích v Těršově ulici likvidují hasiči požár domu, silnice je tam uzavřená. Pohodu přejeme za volantem, kdyby něco, volejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na

0: Ano, je s vámi Krokodýl, Jarek Hemala přeje krásné odpoledne, 3 minuty po 13. hodině, rozjíždíme další hodinu skvělých hitů a také se podíváme na to, jak získat ten benzín gratis.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Na úřadě. Pan Liška vzbudí spícího kolegu a ptá se ho: hele, jdeš tam na oběd nebo budeš pracovat bez přestávky?

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Olga Lounová, optimista u nás ve vysílání Krokodýla. Buďte také optimisté. Možná právě na vás to padne. Ano, oblíbená soutěž o benzín či naftu je tady zpátky. Vy můžete získat benzín či naftu gratis. Je to jednoduché, stačí vychytat ten správný song. No a kdo ho naposledy třeba získal? Co? Jdem se podívat.
2: Právě jsem vyhrála na Rádiu Krokodýl benzín. Moc krát za to děkuju. Jsem Jitka, jsem z Brna a už se těším, až ho využijeme.
1: Jitušte, blahopřejeme. A vy možná budete ti další. Dobře si hlídejte vysílání Krokodýla a hlavně tento hit. Jakmile ho ve vysílání Krokodýla uslyšíte, hned volejte 603 103 103 a máte benzín gratis.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
3: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
4: Vážně?
3: Jasně, dej na mě.
5: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
6: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
7: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
8: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
9: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
10: Vinylovou? A bude sama hrát?
9: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
11: Experto Family. Od V podlahy.
12: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
13: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
14: Vytvořeno s použitím AI.
15: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
16: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hroznové víno bílé 500 gramů za 22,90 a jeho české trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 9,90 pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
17: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.

0: Hele, mně ten štatl přijde fakt jako dobrý pivko, to ti říkám od srdíčka. Počkej, ty už to nahráváš? Jo, sorry. Čau, tady MC Gay. Zvu tě na Starobrno štatl do vybraných podniků v Brně. Mapu hospod, kde čepujou štatl v top kvalitě, najdeš na štatl.starobrno.cz. Zvu tě, ale neplatím to, já tam samozřejmě nebudu. Po každý, i když tam jsem často.
1: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A krokodýláci, určitě jste zvědaví, jak vypadá nová brněnská T-Arena. Tak máte jedinečnou šanci užít si to o víkendu, se totiž otevřou dveře široké veřejnosti. Ano, čeká vás velký open air víkend a vstup je zdarma. V sobotu vystoupí před T-Arenou třeba Sebastian, Marian Vojtko s Terezou Mátlovou a ve 13 hodin vás také čeká autogramiáda Komety Brno. V neděli pak dorazí třeba Martina Partlová, solisté Městského divadla Brno a spousta dalších. K tomu dobré jídlo, zábava pro malé i velké a můžete se podívat také přímo do nové arény a Krokodýl bude u toho vysílat, budeme přímo před T-Arenou. Víkend s T-Arenou v Brně, tohle stojí určitě za to vidět na vlastní oči a slyšet Krokodýla na vlastní uši, tak se tam setkáme.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
4: Ty v Bauhausu nevedeme.
3: A Auschus našel byste?
4: To vás zklamu, bohužel.
3: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
4: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
5: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Tati, co je to hybrid?
8: To je auto.
7: A co je to superhybrid?
8: To je Chery.
2: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
9: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
7: Více na cherrymotor.cz.

0: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
1: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
0: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
2: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
3: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
4: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
5: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepura de Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 121 000.

0: Ozzy Osbourne nás ve vysílání Krokodýla, skvělá hitovka pro vás. Další skvělé zprávy jsou připravené. Maje, Peťa, Peťo, čem budou?
1: A já myslím, že jsou skvělé, protože dálniční známky zřejmě nebudou pravidelně zdražovat a konečně ta denní známka bude platit 24 hodin od zakoupení, a ne třeba si ho koupíš jako v 6 nebo 7 a
0: v 7 večera o půlnoci konec. Ano, tak na to se koukneme.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Drama o mateřské lásce, Její pastorkyně, uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Operu Nápoj lásky nabízí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Hru Z pohlavního života našeho lidu nabízí divadlo Husa na provázku v 19 hodin. A inscenaci Geniální nápad nabízí divadlo Volka Polívky v 19 hodin.
2: Rádio Krokodýl. Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Když Opel, tak Carling. Hvězdoslavova, Brno, Slatina. Carlingauto.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Radio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ano, hrajeme vám hit za hitem. Hrát budeme další skvělé hity pro vás. Krokodýla po 14. hodině třeba Natalie Imbruglia. Dorazí Lady Gaga. A budou tu Chabáti. Za půl minuty je tu 14. hodina.
8: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnešní odpolední v Brně a na jihu Moravy bude polojasné i skoro jasné. Přechodně i oblačné a nejvyšší teploty do 20 stupňů Celsia.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: S léčbou tříštivých zlomenin může v budoucnu pomoci kostní lepidlo, které testují vědci z výzkumného centra Sejtek Vysokého učení technického v Brně. Jednotlivé úlomky lze přilepit na své místo. Poté se lepidlo postupně vstřebá a rozloží na látky, které se v těle běžně vyskytují. Dálniční známky zřejmě nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Sněmovna dnes schválila hlasy koalice vládní novelu se zrušením každoroční valorizace jejich cen. Opozice mluvila o populismu. Předlohu poslanci doplnili o úpravu platnosti jednodenní známky. Známka by měla platit 24 hodin od jejího zakoupení, nikoli do půlnoci daného dne. Novelu dostane k posouzení Senát.
2: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
1: Koláčkovo náměstí ve Slavkově čeká dvouletá rekonstrukce. Stavební práce mají začít 30. září a podle současného plánu potrvají do konce září 2028. Po dobu stavby bude náměstí uzavřené. Změny se dotknou také dopravy a parkování v okolních ulicích. Hokejová reprezentace do 20 let vstoupí do nadcházejícího mistrovství světa juniorů v Kanadě zápasem proti Norsku v sobotu 26. prosince. Svěřenci trenéra Jana Tomajka, kteří budou obhajovat stříbrné medaile z Minneapolis a San Paula, se představí v základní skupině B v Edmontonu.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A my vyrážíme se podívat na cesty, jak to aktuálně vypadá, Vílenka.
9: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Po nehodě je neprůjezdná silnice 43 ze Svitav do Brna mezi Sebranicemi a Černou horou, kousek za odbočkou na Skalici. Na D2 z Bratislavy do Brna na 3. kilometru probíhá odklízení nehody 3 kamionů, projíždí se levým pruhem, kolona má 2 kilometry. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se kvůli omezení zdržíte na několika místech. Nejdříve vázne doprava mezi 162. a 167. kilometrem a na obchvatu Brna ve směru do Vyškova Slavo. Pojíždí kolona hlavně kamionů mezi 190. a 196. kilometrem. A na Brněnsku v Tečicích v Rosické ulici došlo k požáru domu a na místě probíhají vyprošťovací práce. Komunikace je tady uzavřená. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
10: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
2: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krokodýl vám přeje krásné odpoledne, 3 minuty po 14. hodině s vámi ve vysílání Jarek Hemala. Za chvíli se podíváme na to, jak byste mohli získat vstupenky na kometu, a to zadarmo.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Stěžuje se Jirka v práci. Já už to s tou svou ženou nemůžu vydržet. No tak se zbalte a jeď k moři. To mi bude huby platné, ona umí plavat.

0: Krokodýl a fameta, kometa, to patří k sobě. Krokodýl vám dá dvě vstupenky na zápas komety. Ano, fandíte hokej brněnskému, tak je to paráda a můžete fandit přímo ve vysílání. A tomu, komu se to podaří nejvíc, tak ten získá vstupenky. Ano, nejlepší fanoušek bere vstupenky a může vyrazit na kometu s krokodýlem úplně zadarmo. Tak držte vlnu krokodýla. Pěkně si užijte pak kometu, no a užijte i další hity za chvíli. Mimo jiné třeba partička Miraj drahokami a vstupenky na kometu hned zítra po ránu.
1: Krokodýl fandí brněnské kometě!
2: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
3: e-kondomy.cz Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
4: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Uni hobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
2: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
9: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, pět atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
10: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo sestavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
11: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
12: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
13: Když jde o zdraví.
11: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
12: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: 2000 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoroční koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
4: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
5: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: Hlačková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
7: Je dobré mít spolehlivého přítele.
8: Vaše nejvěrnější rádio.
7: Stále s vámi.

0: Face ID mě nepoznává, pamatuju na ty dny, v nich jsi byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: V našem studiu je už legenda rapu MC Gay Kubo. Prý si je přišel do vysílání pozvat celé Brno na Starobrno štatl.
2: Ahoj, čau, je to pravda, já jsem se lekl, já jsem myslel, že to bude krokodýl, ono to je rádio, ne sranda. Všimli jste si možná, že jsem navštívil svoje nějaký oblíbený podniky, kde jsem kontroloval kvalitu piva. Celou dobu jsem si pak uvědomil, že tam byly asi skryté kamery, protože jsem to viděl někde ve videích, ne sranda.
1: A jak to šlo?
2: Hele, je tady spoustu podniků, kde točejí dobrý pivko, vaří tam dobrý jídlo. Já jsem kontroloval přímo Starobrno štatl a můžu vám doporučit místa, které najdete na štatl.starobrno.cz. Dát si tam kvalitně načepovaný Starobrno štatl, dobrý jídlo a zažít dobrou atmosféru.
1: Tak to zní výborně.
2: A já za to dám ruku do piva, nebo prostě, jak se to říká, teď nevím. Starobrno štatl. Štatl. Štatl. Štatl.
3: Rádio Krokodýl.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Prachy jsou opět připravené tady u nás ve vysílání Krokodýla. Vy teď máte šanci volat sem k nám na 603 103 103. Naše linku jsem uvolnil právě teď. 121 950 korun. Peníze, o které hrajeme a které nabízíme za správnou odpověď. Jdeme se podívat na naše linku, tam je kdopak. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady u telefonu Maria.
1: Maria, já vás zdravím, krásné odpoledne.
2: Já vás taky.
1: Odkud voláte?
2: Od Luhačovic.
1: Od Luhačovic až. No, panečku.
2: No.
1: To by valilo daleko, ale i tam mohou samozřejmě jít peníze z krokodýla. Náš bank je tady připraven, doufám, že vy souhlasíte s našimi pravidly a je vám víc jak 18.
2: Ano.
1: Výborně. Tak pojďme dát ten tip. No?
2: Už?
1: Ano, už.
2: Jo, takže to je projíždění prstama mezi kartama. Jak jich vezmete na délku a ten menší, ta menší část prostě držíte v ruce a druhým prstem prostě projíždíte ty prachy, karty.
1: Karty, čili normálně hrací karty třeba žulíkový, jo? Na kanestu.
2: Jo, to je jedno jakékoliv, prostě
1: jasně,
2: ten zvuk,
1: jo,
2: to
1: ale jakože, prostě hrací karty. Podle vás to zní takto? Třeba takhle by i hezky zněly ty peníze, ve stovkách, kdybyste měla. Tak pěkně. No uvidíme, jestli arbitr vyplatí. Je tady 121 950 korun a tady je jeho odpověď.
2: Haló?
1: Tak ne, nedávám, bohužel.
2: Jo, dobře.
1: Bohužel, zůstávají, navyšujeme bank. Mějte se krásně, přejeme z Brna hezké odpoledne.
2: Já vám taky, nashledanou.
3: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
4: Vážně?
3: Jasně, dej na mě.
5: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
0: Rádio Krokodýl.
6: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
7: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
8: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.brně.cz. Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD.
9: Maska. Balet o tom, jak snadno dnes měníme tváře. Nová choreografie Mária Radačovského na hudbu Chopina a Lista v podání klavíristy Ivo Kahánka se spojí v jeden výjimečný večer. Premiéra 25. září v Janáčkově divadle.
10: Baštím? Baštíš? Baštírna!
11: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
12: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz. Mňam! Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
4: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: stane, čo se má stať.
1: Slovenští No Name, prvá hitovka u nás ve vysílání Krokodýla. Další jsou připravené a připravené jsou další zprávy. Peťa je má.
2: Hezké odpoledne a dnešek je se 6 oběťmi nejtragičtějším dnem letošního roku na silnicích v Česku. 2 z toho se staly na Blanensku, víc o tom za chvilku.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
5: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
6: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Skvělé hity jsou připravené po 15. hodině z Krokodýla, třeba AC/DC. Také pro vás Lady Gaga. A nebo Sebastian. Takové hity s námi budou. Za čtvrt minuty je tu 15.
7: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
6: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Víme, jak bude a co máme očekávat dneska v noci v Brně a na jihu Moravy. Nejprve zůstane polojasno až skoro jasno, hlavně v druhé polovině noci začne od západu přibývat oblačnost a teploty 8 až 5 stupňů Celsia. Čtvrteční den čekejme velkou oblačnost, jen ráno ještě může být hlavně v oblasti Bílých Karpat polojasno, během odpoledne a odpoledne budou od západu postupovat přes naše území přehánky a občasné deště. Teploty jen 15 až 18 stupňů Celsia.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Pěkné odpoledne.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Městská část Brno-Střed po 4 letech prací dokončila obnovu architektonicky ceného prvorepublikového Herdanova bytu v ulici Hlinky. Cenné funkcionalistické prostory s původním vestavěným nábytkem a dobovými prvky ze 30. let slavnostně zpřístupnila veřejnosti. Umělec Pavel Karous umístil novou instalaci do brněnské káznice v rámci festivalu Faktor K. Vypadá jako výdejní box, ale ve skutečnosti jde o králíkárnu. Její součástí jsou i plyšoví králíci. Faktor K je festival současného umění, který se koná do pátku v areálu bývalého barokního vězení. Nabízí výstavy, instalace, přednášky a další program.
6: Rádio Krokodýl, Blanensko.
2: Dvě tragické nehody se dnes staly na silnici 43 u Krhova na Blanensku. Úmrtím řidiče skončila ráno nehoda osobního a nákladního auta. Další člověk zemřel při odpolední nehodě nedaleko. Také šlo o střet osobního a nákladního vozu. Příčinu a další podrobnosti policie zjišťuje. V realizačním týmu fotbalové zbrojovky Brno skončil kvůli zdravotním problémům asistent trenéra Jiří Saňák. 48-letý kouč naznačil, že se jedná pouze o dočasnou přestávku v kariéře k načerpání sil. Jeho pozici zaujal Bronislav Červenka, který teprve v září skončil po 3 letech na lavičce Zlína.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: A my vyrážíme se podívat na to, kde to houstné info z dopravy má pro nás Lenka.
8: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna na 3. kilometru probíhá odklízení nehody 3 kamionů. Projíždí se levým pruhem, kolona má 2 kilometry. Nehoda je i ve směru z Brna do Bratislavy na 11. kilometru u Blučiny, tady má fronta 5 kilometrů. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se kvůli omezení zpomaluje mezi 162. a 166. kilometrem. A pak také před Brnem mezi 182. a 196. kilometrem. Po nehodě očekávejte komplikace na silnici 43 ze Svitav do Brna mezi Sebranicemi a Černou horou, kousek za odbočkou na Skalici. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
7: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

Krokodýl s vámi, Jarek přeje krásný poslech, největší hudební výběr vám nabízíme a stále nabízíme také benzín gratis a stále ten hit ještě nepadl, takže by v této hodině uvidíme. Teď ale rozjíždíme ruksaťáky a Jarek Hmala vám přeje pěkné odpoledne.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pepo, platíš daně?
3: Pochopitelně platím.
2: A nejenom daně, ale i Lence, Ivaně, Kristýně,

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Je to tak, stále ještě dneska nepadl ten hit a stále dneska máte šanci vyhrát benzín gratis. Dobře si nás hlídejte, protože jakmile uslyšíte výherní song, hned vyhráváte. Kdo nám vyhrál?
2: Právě jsem vyhrála na Rádiu Krokodýl benzín, moc krát za to děkuju. Jsem Jitka, jsem z Brna a už se těším, až ho využijeme.
1: Jitka vyhrála včera, dneska máte šanci stále vy. A jaký je ten výherní hit? No tento. Ano, Jennifer Lopez u nás, jakmile zazní s touto hitovkou, tak hned volejte 603-103-103 a benzín gratis nebo nafta bude váš.
3: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Defle najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na defle.cz a pozor, Defle s dvěmi e na konci.
4: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej!
5: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
6: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
7: Vinylovou? A bude sama hrát?
6: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
8: Experto Family. Od V-podlahy.
9: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
10: Vytvořeno s použitím AI.
11: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
12: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
13: Tvůj pocit po projektu?
14: Jipi!
15: Jé!
13: Jé!
14: Jipi, jipi!
13: Hornbach, s námi to zvládnete.
16: Je dobré mít spřízněnou duši.
17: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Šetříme s krokodýlem.
1: V Brně už padla hranice nafty přes 50 korun. Stále se ale najdou i místa, kde zaplatíte za litr o koruny méně. Při tankování plné nádrže třeba můžete ušetřit i 200, což je velmi příjemné. Kromě toho, že krokodýl rozdává benzín gratis, tak když byste nezadařilo, tak máme pro vás tip na levnější benzín a naftu v Brně a na Jižní Moravě vůbec. Takže dnes vybíráme The Jelly Shopper Dolní Kounice na Ivančické ulici. Tam je cena 43,70 a 47,70. Tak, vyražte nohu lehce na plynu jenom, ať to moc nežere a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Šetříme s krokodýlem.
2: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepura de Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.

0: Majitele psů a koček pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
1: Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
1: A co je to superhybrid?
2: To je Chery.
3: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
4: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
5: Více na cherrymotor.cz.
6: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
7: Tvůj pocit po projektu?
8: Yippie!
9: Yeah!
8: Yeah!
10: Yippie, yippie!
9: Yeah!
7: Hornbach, s námi to zvládnete.
11: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Největší hudební výběr vám nabízíme tady u nás na Krokodýlu. Hrajeme hit za hitem a hrát budeme i po 16. hodině. Připraveny jsou ale samozřejmě další zprávy. Ty má Peťa, o čem pak budou?
1: Hezké odpoledne, v Brně se bude konat festival Noci vědy, i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na Noc vědy v pátek 25. září od 6 do 10 večer. Komunikujte s vesmírem na Hvězdárně a Planetáriu Brno. Pošlete vzkaz na ISS, rozluštěte mezihvězdná poselství a pátrejte po signálech mimozemských civilizací. Vesmír čeká na váš vzkaz. Noc vědy na brněnské Hvězdárně v pátek 25. září. Více na hvězdárna.cz.
3: Rádio Krokodýl.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.

0: 2000 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
2: Ano, hrajeme v skvělé hity a chystáme i po 16. hodině z Krokodýla třeba Modern Dangerous. Dáme i novější hity Miley Cyrus.

0: Za 2 minuty to bude i 16. hodina.
1: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality CZ. Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Podíváme se, jak to bude vypadat s počasím. Ochladí se nám teď venku příjemných 17 stupňů, svítí nám sluníčko. Dneska v noci v Brně a na jihu Moravy nejprve zůstane polojasno, až skoro jasno, hlavně v druhé polovině noci začne od západu přibývat oblačnost a čekejme i mlhy a teploty 8 až 5 stupňů Celsia. Čtvrteční den v Brně a na jihu Moravy očekávejme velkou oblačnost. Jen ráno ještě může být hlavně v oblasti Bílých Karpat polojasno, během dopoledne a odpoledne budou od západu postupovat přes většinu území přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřka. Teploty pak jen 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Pěkné odpoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Komunikace lidí, rostlin i strojů je tématem letošní noci vědy, při které se v pátek v Brně otevřou desítky univerzitních a akademických pracovišť. Zdarma nabídnou prohlídky, přednášky, kvízy nebo interaktivní pokusy. Seznam míst často jinak nepřístupných najdou zájemci na stránkách akce a mohou si tak vytvořit program na míru. Sněmovna dnes opět může jednat a hlasovat o zákonech i v nočních hodinách. Prosadila to vládní koalice na návrh předsedkyně poslanců ANO Taťány Malé. Zdůvodnila to počtem zákonů, které chce vláda ANO, SPD a motoristů ještě během nynějšího zasedání probrat. Z 15 bodů programu mimořádné schůze včera poslanci stihli dokončit pouze 2. Česká republika se připojila ke skupině zemí usilujících o ochranu dětí před dopady umělé inteligence. Prezident Petr Pavel se zúčastnil jednání vedeného jeho francouzským protějškem Emmanuelem Macronem, který stojí v čele iniciativy. Lenka Bernardová porazila na mistrovství Evropy v boxu ve čtvrtfinále váhy do 54 kg Angličanku Lorraine McKeovou a má v Sofii jistou nejméně bronzovou medaili. Na stranu 25-leté české reprezentantky se přiklonilo všech 5 bodových rozhodčích.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme se také podívat na silnice, jak to aktuálně vypadá, Vílenka.
3: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se kvůli omezení zpomaluje mezi 178. a 196. kilometrem. Na D2 z Brna do Bratislavy na 11. kilometru u Blučiny už nehoda nepřekáží a kolona se rozjíždí. V opačném směru do Brna se popojíždí od 3. kilometru. Kolona je na silnici 43 z Brna do Světa před Lipůvkou. V Brně jsou fronty v obou směrech na okruhu ve Svatoplukově a v Gajdušově ulici. Ucpaná je Rokytova ve směru na Vinohrady. Kolona je na silnici 52 z Brna do Pohořelic mezi D2 a Modřicemi. A pomalu se jede na silnici 50 z Brna do Bučovic mezi Holubicemi a Slavkovem. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Ano, krokodýly s vámi minutu a půl po 16. hodině. Rozjíždíme hodinu dalších skvělých hitů. Za chvíli se podíváme na brněnské Hantec a za chvíli pro vás i kolega Jirka.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: is the answer.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Vyměním sekundové lepidlo za třísekundové. Značka Nestíhám lepit.
4: Novinka Rádia Krokodýl. Miraj. Malinovej.

0: kroku dílu Miley Cyrus. No a my teďka jdeme soutěžit, tak doufám, že jste připraveni. Volejte studio 603 103 103.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: No je to tady, jdeme si procvičit krásnou řeč jménem Hantec. No a vy můžete volat studio 603 103 103. A soutěžíme o dvě vstupenky do divadla Bolka Polívky na představení Ztratili jsme Slatina, které se hraje 25. září. Tak krokodýláci, můžete volat a mezi tím Žanek pokládá otázku.
2: Zdar jak svíňa skoro k sní mládežníci. Koumíte, co to znamená házet domovinu?
0: No a my jsme se zeptali taky v ulicích, aby jsme vám trošku poradili.
3: Dojde domů?
4: Vrátit se dom.
5: No tak něco tlačit před sebou.
6: Přijet a někam, ale nevím kam. Domů, přijet domů.
0: Tak, krokodíláci, pojďme to rozlousknout. Jdeme na telefonní linku. Rádio Krokodýl, halo, kdo tam? Slyšíme se? Tam někdo je, ale neozývá se nám. Tak ještě jednou, Rádio Krokodýl, kdo tam? Tak si vezmeme dalšího. 603 103 103, krokodíláci. Co to znamená házet domovinu? Zvedáme telefon a ptáme se opět, kdo tam? Kdo by chtěl do divadla? Tady je Rádio Krokodýl, halo?
7: Zdeněk, dobrý den.
0: Zdeňku, pěkný den, odkud voláte?
7: Z Pohořelic.
0: Tak, co to je házet domovinu?
7: Sedět doma, nebo držet se doma, nebo být doma.
0: Co na to, Žanek?
2: Házet domovinu znamená bydlet, nebo taky odcházet domů. Tak si dneska moc nespařte, abyste nezapomněli, kde hážete domovinu a mějte bytelný den.
0: Gratulujeme, jdete do divadla.
7: Děkuji.
0: Vydržte na telefonu.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Poslouchej rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
8: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
9: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
10: Uni hobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky, pravý do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
11: Pusťte slunce do svého domova.
12: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
11: A pozor, akce.
12: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
1: Rádio Krokodýl.
13: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno Sokolova 714/2K.
14: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V Ahify hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. Ahify, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahify.cz.
15: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
16: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
17: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
18: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
19: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří.
3: nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
4: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
3: Chlebíčkový ráj, to jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
4: www.chlebíčkovýraj.cz
10: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.
19: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
20: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
21: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: akce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Je dobré být spolu.
3: Vaše nejvěrnější rádio.
2: Stále s vámi.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
0: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýlo Pink. No a my si zasoutěžíme ještě dneska odpoledne o velké peníze. Máme pro vás 121 tisíc. No a mezi tím Pokáč, právě teď vlase.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

Hele, mně ten štatl přijde fakt jako dobrý pivko, to ti říkám od srdíčka. Počkej, ty už to nahráváš? Jo, sorry. Čau, tady MC Gay. Zvu tě na Starobrno štatle do vybraných podniků v Brně. Mapu hospod, kde čepujou štatl v top kvalitě, najdeš na štatl.starobrno.cz. Zvu tě, ale neplatím to, já tam samozřejmě nebudu pokaždý, i když tam jsem často.

0: Krokodýláci, tak zítra po ránu další vstupenky na Kometu Brno. Tak se nás držte, budeme soutěžit už po ránu.
1: Krokodýl fandí v brněnské Kometě!
2: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
3: Vinylovou? A bude sama hrát?
2: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
4: Experto Family. Od V podlahy.
5: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
6: Slyšíš to, tati?
7: Ano, 8. až 27. září je v Olympii Brno výstava Škoda Motorsport a 26. září přijede několikanásobný mistr České republiky v rally Jan Kopecký. Můžeš ho porazit na simulátoru a vyhrát s ním jízdu v rally autě, nebo otestuješ novou Škodu Epic.
6: Proto pojedeme do Olympie Brno.
8: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
10: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
11: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
12: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026 od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.

0: 2000 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Drama o mateřské lásce, její pastorkyně, uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Operu Nápoj lásky nabízí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Hru Z pohlavního života našeho lidu nabízí divadlo Husa na provázku v 19 hodin. A inscenaci Geniální nápad nabízí divadlo Volka Polívky v 19 hodin.
1: Radio Krokodýl. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoroční koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz. Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
3: Tvůj pocit po projektu?
4: Jipi!
5: Jé!
3: Jé!
4: Jipi, jipi!
3: Hornbach. S námi to zvládnete.
1: Rádio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
7: Po 17. Kesha, Pitbull, Timber. Bude Madonna. Tak to vám bude hrát Krokodýl.
8: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
7: Pozor, zítra už čekáme zataženo deštivo, teploty kolem 14 stupňů.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
9: Pěkné odpoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
9: S léčbou tříštivých zlomenin může v budoucnu pomoci kostní lepidlo, které testují vědci z výzkumného centra Sejtek Vysokého učení technického v Brně. Jednotlivé úlomky lze přilepit na své místo. Poté se lepidlo postupně vstřebá a rozloží na látky, které se v těle běžně vyskytují. Dálniční známky zřejmě nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Sněmovna dnes schválila hasi koalice vládní novelu se zrušením každoroční valorizace jejich cen. Opozice mluvila o populismu. Předlohu poslanci doplnili o úpravu platnosti jednodenní známky. Známka by měla platit 24 hodin od jejího zakoupení, nikoli do půlnoci daného dne. Novelu dostane k posouzení Senát.
1: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
9: Koláčkovo náměstí ve Slavkově čeká 2letá rekonstrukce. Stavební práce mají začít 30. září a podle současného plánu potrvají do konce září 2028. Po dobu stavby bude náměstí uzavřené. Změny se dotknou také dopravy a parkování v okolních ulicích. Hokejová reprezentace do 20 let vstoupí do nadcházejícího mistrovství světa juniorů v Kanadě zápasem proti Norsku v sobotu 26. prosince. Svěřenci trenéra Jana Tomajka, kteří budou obhajovat stříbrné medaile z Minneapolis a San Paula, se představí v základní skupině B v Edmontonu.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
7: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
10: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se kvůli omezení zpomaluje mezi 178 a 196 kilometrem. Navíc na začátku omezení v Brně na 195. kilometru překáží v provozu nehoda. Na dálnici D2 řidiči popojíždějí na příjezdu do Brna z Bratislavy. Od 3. kilometru pro kamiony je zdržení delší, a to už od 11. kilometru. Doprava vázne na silnici 43 z Brna do Světa v Předlipůvkou. V Brně jsou kolony v okolí Zvonařky před Dornichem a v Brně v Tuřanech v Kaštanové ulici u Lidlu bourala 2 osobní auta. Projedete s omezením. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Říká Pavlík tatínkovi. Tati, paní učitelka nám říkala, že si lidé mají navzájem pomáhat. Takže mi dneska uděláš domácí úkol?

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Michael Jackson, Black or White, Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Brnem pobíhala krokodýláci nahá žena. Víc už nám prozradila taky Petra Cenková, Andrea Cenková, mluvčí policie České republiky Brno.
2: V pondělí ráno kolegové na Tísňové lince 158 přijali oznámení o nahaté ženě, která měla pobíhat po Benešově ulici, vběhla do hotelu, pak zase ven. Na místo dorazila policejní hlídka i záchranná služba k posouzení psychického stavu. 26-letá dáma se obdobného jednání měla dopouštět již v minulosti. Žena na místě uvedla, že chce, aby na ní bývalý přítel žárlil. Policisté ji poučili, že to není nejvhodnější způsob a pokud se bude dál na veřejnosti obnažovat, tak by mohla skončit na služebně. Když už se zdálo, že žena pochopila a z místa odcházela, v poslední chvíli si svlékla kalhoty i spodní prádlo a ukázala hlídce obnažené genitálie. Dále už s ní nebyla řeč a nezbývalo, než paní zadržet. Vzhledem k tomu, že byla zjevně pod vlivem omamných látek, skončila nakonec v péči záchranářů a následně v protialkoholní záchytné stanici. Po vystřízlivění se bude s největší pravděpodobností zodpovídat trestného činu výtržnictví. Přeji hezký den a naslyšenou.
0: Moc děkujeme. Tak Brnem pobíhala nahatá žena.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz. Autopokorný. Prodej a servis vozů BYD.
6: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepurade gaz 10 i 12 a kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
7: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom. Dyton.
8: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
9: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
10: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
11: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
12: Když jde o zdraví.
10: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
11: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.

0: 2000 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: To s Krokodýlem, tady vaše rádio. Krokodýláci, už jste zvědaví, jak bude vypadat nový chrám, třeba i brněnské komety, brněnská TR Arena. Tak teď máte jedinečnou příležitost, o víkendu se jí dveře otevřou široké veřejnosti. Čeká vás velký open air víkend a vstup je zdarma. V sobotu vystoupí před tý arénou třeba Sebastian, v neděli Martina Partlová, Městské divadlo Brno. No a k tomu dobré jídlo, zábava pro malé i velké, no a přímo z místa bude vysílat i vaše rádio Krokodýl. Tak se těšíme zdarma před tý arénou tento víkend.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Když Opel, tak Carling. Hvězdoslavová, Brno, Slatina. Carlingauto.cz.
5: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
6: Vinylovou? A bude sama hrát?
5: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
7: Experto Family. Od V podlahy.
8: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
9: Tati, co je to hybrid?
10: To je auto.
9: A co je to superhybrid?
10: To je Chery.
11: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
12: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
13: Více na cherrymotor.cz.
14: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
15: Pouze tuto sobotu top akci škáv Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
16: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
17: Maska. Balet o tom, jak snadno dnes měníme tváře. Nová choreografie Mária Radačovského na hudbu Chopina a Lista v podání klavíristy Ivo Kahánka se spojí v jeden výjimečný večer. Premiéra 25. září v Janáčkově divadle.
18: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
19: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno Sokolova 714/2K.
20: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
2: Zveme vás na Noc vědy. V pátek 25. září od 6 do 10 večer komunikujte s vesmírem na Hvězdárně a Planetáriu Brno. Pošlete vzkaz na ISS, rozluštěte mezihvězdná poselství a pátrejte po signálech mimozemských civilizací. Vesmír čeká na váš vzkaz. Noc vědy na brněnské Hvězdárně v pátek 25. září. Více na hvězdárna.cz.
1: Radio Krokodýl. Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. S body za nákupy se slevou 72%. Penny.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
6: Tvůj pocit po projektu?
7: Jipi!
8: Jo!
6: Je!
7: Jipi, jipi!
8: Jej!
6: Hornbach. S námi to zvládnete.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
9: Po 18. hodině Taylor Swift. A bude taky Jimmy Jameson. Je tady 18. hodina, čerstvé zprávy.
10: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
11: Pěkné odpoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
11: Městská část Brno-Střed po 4 letech prací dokončila obnovu architektonicky cenného prvorepublikového Herdanova bytu v ulici Hlinky. Cenné funkcionalistické prostory s původním vestavěným nábytkem a dobovými prvky ze 30. let slavnostně zpřístupnila veřejnosti. Umělec Pavel Karous umístil novou instalaci do brněnské Káznice v rámci festivalu Faktor K. Vypadá jako výdejní box, ale ve skutečnosti jde o králíkárnu. Její součástí jsou i plyšoví králíci. Faktor K je festival současného umění, který se koná do pátku v areálu bývalého barokního vězení. Nabízí výstavy, instalace, přednášky a další program.
1: Rádio Krokodýl. Blanensko.
11: Dvě tragické nehody se dnes staly na silnici 43 u Krhova na Blanensku. Úmrtím řidiče skončila ráno nehoda osobního a nákladního auta. Další člověk zemřel při odpolední nehodě nedaleko. Také šlo o střet osobního a nákladního vozu. Příčinu a další podrobnosti policie zjišťuje. V realizačním týmu fotbalové zbrojovky Brno skončil kvůli zdravotním problémům asistent trenéra Jiří Saňák. 48-letý kouč naznačil, že se jedná pouze o dočasnou přestávku v kariéře k načerpání sil. Jeho pozici zaujal Bronislav Červenka, který teprve v září skončil po 3 letech na lavičce Zlína.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
9: A pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
12: Hezký podvečer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se kvůli omezení zpomaluje mezi 176. a 196. kilometrem. Na D2 řidiči popojíždějí na příjezdu do Brna z Bratislavy od 3. kilometru. V Brně Vyhlavské ulici ve směru do centra u nájezdu na Jemelkovou bourala dodávka a 2 osobní auta, počítejte se zdržením ve 2-kilometrové koloně. V Brně je fronta například také na Vídeňské ve směru do centra nebo v Heršpické ve směru na Zvonařku a Zvonařka popojíždí před Dornichem ve směru na Černovice. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Lenka Ruštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Kdo se dovolal, kdo vyhrává? Haló.
2: Haló, tady Velenka.
1: Velenko, benzín je tvůj, gratulujeme.
2: Děkuju moc.
1: Vyplatil se ti poslech, vydrž.
2: Bude hodit minusinkovi.
1: Vydrž na telefonu, jo?
2: Ano.
1: Dalším výherním hitem je Shakira. Tak si nás lídejte.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
3: e-kondomy.cz Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
4: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Uni hobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrál.
6: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
7: Vážně?
6: Jasně, dej na mě.
8: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz
0: Radio Krokodýl.
9: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
10: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
11: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
10: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
11: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
10: Chlebíčky z chlebíčkového ráje.
12: To můžu.
11: Chlebíčkový ráj.
13: Nebeské pochoutky pro chuťové buňky.
14: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
15: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Luna Bailando. No a dneska po 19. budeme hrát taky podle vás. Připraveni?
1: Rádio Krokodýl a hity na psání. Každý večer hrajeme podle vás. Hity na psání. Na psání. Už dnes po 19. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava.
2: Baštím, baštíš, baštírna.
3: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
2: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz. Mňam.
4: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
5: Chcete

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno Sokolova 714/2K.
2: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
3: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Soundcast, hej já.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 19. Licky Lee. A pak už budeme hrát podle vás, krokodýláci.
2: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
3: Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
4: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
5: Vinylovou? A bude sama hrát?
4: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
6: Experto Family. Od V podlahy.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra už čekáme zataženo, deštivo, teploty kolem 14 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
7: S léčbou tříštivých zlomenin může v budoucnu pomoci kostní lepidlo, které testují brněnští vědci. Jednotlivé úlomky lze přilepit na své místo. Poté se lepidlo postupně vstřebá a rozloží na látky, které se v těle běžně vyskytují. Na náměstí Svobody v pátek začne vinobraní. Návštěvníky čeká 9 dnů plných zábavy, hudby a především moravského vína. Součástí události budou také speciální skleničky. Koláčkovo náměstí ve Slavkově čeká dvouletá rekonstrukce. Stavební práce mají začít 30. září a skončit do konce září 2028. Po dobu stavby bude náměstí uzavřené. Změny se dotknou také dopravy a parkování v okolních ulicích.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už míříme na silnice, víme, jak to jezdí.
8: Hezký večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte silný provoz a roztrhané kolony mezi 172. a 196. kilometrem. A na Brněnsku v Modřicích Brněnské ulici u silnice 52 bouralo osobní auto s dodávkou. Projedete s omezením. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Jsme krok udělal, tady jsou i ty na přání, hrajeme podle vás. Kdo pak se dovolal? Haló?
1: Ahoj, ahoj, dobrý večer všem, tady Tom Krigo. Já bych chtěl tuto písničku poslat, já to zřeknu rychle. Honzík David Dan z Denda Brambořík, policajt Krkovičkový Kocourek, tobě, Peťovi Holiškovice, Limu týmu Krokodýl, teta Paťa, Slavkov, Medříč a Vítahářový, hotovo.
0: Moc děkujeme, tak zdravíme na Prigl a vyvolejte studio. 603 103 103 Krokodýla, hrajeme podle vás. Pěkný večer.

0: Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603 103 103.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Mambo number 5. Kroku díl, hit je na přání. Kdo pak se doval další? Haló.
1: Ahoj, tady Jančo.
0: Jančo, koho pozdravíme, povídej.
1: No hlavně bych chtěla pozdravit svýho přítele, aby se hlavně uzdravil. Mm-hmm. Má tam strašný modřiny na těle, na zádech.
0: Mm-hmm. Tak pro něho uzdravení.
1: Hlavně uzdravení pro jeho tatínka, pro tebe do rádia všem, Vítářovi, Milanovi, druhýmu Milanovi a kdo mě zná.
0: Už to letí, Jančo, měj se krásně, volejte studio 603 103 103. Krokodýl, hity napřed.

0: ty na přání tady kroku díl. Pojďme na telefon, kdo pak se dovolal. Halo?
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam, odkud?
1: Já jsem David z Rajhradu.
0: Ahoj Dave, komu zahraješ?
1: Zahrál bych své skupině z Opatovic.
0: Uhum. Jak se jmenuje skupina?
1: Přes Elmont.
0: No tak jo, tak vám dáme Karla Gotta se Charlotou. Už to letí, ahoj. Čau.
1: Děkuju.
0: Tady je krokodýl, tohle jsou hity na přání. Pěkný večer.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celým

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Zde s Krokodýlem, tohle byl Karel Gočarlota. Krokodýl, hity na přání, za okamžik pokračujeme.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích

0: akce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Je dobré vyhrávat. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Tady jsou i ty napřání. Kroku díl, my hrajeme celou hodinku podle vás. No a jdeme opět na telefon. Kdo tam?
1: Hezký večer, tady Marek z obce u Zlojma.
0: Marku, vítej. Tak co vybíráš? Pro koho?
1: No, Technotronik, byl to pro vás do rádia, protože jste úžasné rádio a k nám do Díje a do Zlojma prostě. Mm-hmm. Dá se to poslouchat od rána do večera, tak na jedničku.
0: Moc děkujeme, tak zdravíme na Zlojemsko, jdeme si zpívat Pump and the Jam. Ahoj.
1: Děkuju. Jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance.

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Sindl X s blbým věku, jsme Krokodýl a už chystáme taky večernice Rádia Krokodýl za malou chvíli.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
2: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
6: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Ariana Diamonds, je tady 20. hodina.
1: Radio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hit.
0: David Guetta, tedy Swims po 20. Budou Spice Girls. A nebo Tereza Mašková. Tak to vám bude hrát Krokodýl po 20.
1: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra zataženo, deštivo, teploty kolem 14 stupňů.
3: Tati, co je to hybrid?
4: To je auto.
3: A co je to superhybrid?
4: To je Chery.
5: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
6: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
3: Více na cherrymotor.cz.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
8: Městská část Brno-Střed po 4 letech prací dokončila obnovu architektonicky cenného prvorepublikového Herdanova bytu v ulici Hlinky. Nově se dovnitř může podívat i veřejnost. Umělec Pavel Karous umístil novou instalaci do brněnské Káznice v rámci festivalu Faktor K. Vypadá jako výdejní box, ale ve skutečnosti jde o králikárnu. Její součástí jsou i plyšoví králíci. V realizačním týmu fotbalové zbrojovky Brno skončil kvůli zdravotním problémům asistent trenéra Jiří Saňák. Nahradil ho Bronislav Červenka, který teprve v září skončil po 3 letech na lavičce Zlína.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Maminky v akci, maminky v akci.
0: Jsou dvě, už jsou připravené, už se na vás těší. Dneska Katka a Elena, tak holky, je to vaše.
1: Krokodýlí večernice, každou středu večer.

0: Večernice. Maminky v akci. Maminky v akci. Katka se stará o manžela a dvě děti. Elena má dvě děti, přítele a ještě navíc psa Alíka. Co zásadního asi budou rozebírat dnes? Dnes.
1: Krásný večer, je tu opět středa a to neznamená nic jiného, že je večerní střeba. A zdraví vás Elena.
2: A taky Katka, krásný první podzimní večer. No a s tím podzimem bychom mohli ale rovnou odstartovat. Já jsem si tady minulý týden postěžovala, že u nás doma to padá jako hrušky, než onemocněl manžel, potom syn, nakonec i dcera.
1: Máte všichni, to doma divoký prostě.
2: Ano, všichni nějakou tu vyrozku. Tak zuby nechty se zatím držím, musím říct, že zatím dobrý. A většinou to řeším tak, že se pořádně vyspím, abych nebyla unavená a jedu takový pálivý čaje z kořenů a koření, abych jako měla ten obranný systém, aby pálila červa.
1: Mm-hmm, ty jsi taková ježibaba. Kořeny, koření.
2: No já jsem Lady Gaga.
1: Takže já, až mě bude jako ousko a něco na mě půjde.
2: Zavolej.
1: Tak já ti zavolám a ty mě zachráníš a vyléčíš.
2: No jak ty vyháníš, prosím tě, vyrastěla.
1: Dám si šátek na krk, vezmu si paralen, udělám si čaj, tak to mě většinou zabere, protože to podchytím hned z začátku. No a pořádně se oblíkám, i v létě třeba, takže potom si ze mě všichni dělají srandu, jakože si mám vzít čepicu a rukavice.
2: Tak můžu potvrdit, Elena má beranice a rukavky i teď ve studiu.
0: Krvodí večernice, každou středu večer.

0: Večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný večer, milí posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Krokodýlí večernice Elena.
2: A Katka, hezkou středu vám přejeme. Tak Eli, představ si, já jsem byla minulý týden nakupovat dětem kosmetiku na akné. A u pokladny mě prodavačka nabízela masku na pleť, že ji mají zrovna v akci.
1: Ty jsi měla jak žárovku beďara na čele, co?
2: To byla jako relaxační maska. A protože jsem se cítila opravdu dost jako unavená a taková jako strhaná, tak to docela prodavačka trefila a říkala jsem si, že si ji teda vezmu. Tak večer jsem si to naplácala, to plátínko na pleť, byla jsem opravdu krásná s tou maskou a pak, když jsem jí sundala, tak jsem si říkala, co se stalo, asi fakt zázrak, protože můj telefon, moje Face ID mě nepoznalo, já jsem se nemohla přihlásit do telefonu.
1: Ježišmarja, takovej nešvár jako v dnešní době, jo. Je vidět, že ta technika teda pořád ještě selhává, když jako nepozná tvoje jako pocity a to, jak ti
2: no
1: prostě zrovna je aktuálně.
2: No nehlavně to být jako strhaná, škaredá, než krásná, když se ti nebudem kne telefon, že jo?
1: A co manžel? Ten ti určitě řekl, že ti to sluší. A...
2: Ne, právě myslím, že si toho všiml jenom ten telefon.
1: Jenom ten telefon, a tak to je vlastně dobrý. To je výsledek number one.
2: No je to klasička.
0: Krokodýlí večernice. Každou středu večer.

0: Vinice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný středeční večer, jsou s vámi Večernice, Katka
2: a Elena. Ahoj.
1: Zdravíme.
2: Tak, Kači, ty se usmíváš, ale možná ti trošičku stuhne úsměv na tváři, protože tebe teď čekají náročné dny.
1: Je to tak, co čeká, nás výměna oken a jsem z toho malinko ve stresu. Někdo mě totiž tvrdí, že je to úplná balada a někdo zase říká, že je to fakt jako strašný, že ten bordel je hrozný a ten prach. Tak jsem z toho celkem tak jako nesvá, protože to bude všechno zaprášený a myslím, že budeme uklízet do konce týdne.
2: Tak nám řekneš potom, jak to dopadlo.
1: No 100% vám za týden řeknu, máš nějakou podobnou zkušenost?
2: U nás doma okna jsme neměnili, ale pamatuju si to u své babičky, kde to bylo takový, už jako bylo trošičku takový ten podzim šedej, už venku nebylo moc hezky zima, takže jsme chodili v bundách, takže k té kondici vařit si to kafe, že jo, ten čaj a pořád v bundách, tak to bylo jako jediný, co mě na tom asi vadilo, ale jinak jako nějaký velký nepořádek nebyl, uklidili po sobě, bylo to úplně v pohodě.
1: Víš, co jsem řešila, jestli se ještě v dnešní době jako vaří třeba tím řemeslníkům.
2: No, já jsem ti to chtěla právě poradit.
1: Nabrhnout.
2: No, víš co, musíš být prostě připravená, takže naváš, pivo nachystej a hlavně se usmívej a oni prostě udělají všechno, co ti na očích uvidí.
1: Děkuji za radu, myslím, že ten úsměv bude stačit.
0: Dovolí Večernice, každou středu večer.

0: Krokodýlí večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný středeční večer, zdraví vás večernice, Katka.
2: Elena, ahoj. A já mám na tebe, Kači, otázku,
1: povídej.
2: Protože se mě teď taková stala jako nepříjemná věc a zajímá mě, co děláš ty, když někoho potkáš a za boha si nemůžeš vzpomenout na jeho jméno.
1: Tak to se mě stává dost často.
2: Takže
1: a většinou
2: jako
1: jenom prohodím takový to je, ahoj, ráda tě vidím, vypadáš výborně. Dělám právě, že vůbec jako, že jsem v obraze, že vím, že tuším. Jako neřeknu na rovinu.
2: Vůbec,
1: je to blbý.
2: No právě. Hele, mně se to stává taky hodně často, tak to máme stejně. A my máme hodně věcí opravdu stejně. Ano. Včera jsme se o tom na našem večírku zase přesvědčili. No a mně to přijde teda hrozně trapný, ale mám to od jak živá. A teď se mně normálně stalo, že jsem se prostě na jedné akci potkala jako se sestrou od svýho kamaráda. A my jsme tam spolu strávili jako dva dny a já jsem za ty dva dny
1: jí prostě... Jméno.
2: Ne, já jsem se jí nezeptala, jak se jmenuje, protože jsem se jí ptala už dva předešlý rok.
1: Ještě lepší.
2: Já jsem jí prostě neoslovovala.
1: Máš říkat brouku univerzálně.
2: My jsme se objímali všechno, ale prostě jsem, jako uhrála jsem to bez toho oslovování a opravdu jména to je jako nešvár. Obličeje je dobrý, jména si nepamatuju. Nedá se nic dělat.
1: Ty bys mohla mít klidně několik milenců, protože všem bys říkala lásko.
2: Karle.
0: Krokodýlí večernice. Každou středu večer.

0: rodí večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný středeční večer, milí posluchači. Jsou s vámi opět Krokodýlí večernice Elena.
2: A Katka, přejeme krásný středeční večer.
1: Tak já mám takovou otázku. Co tvůj manžel dělá úplně jinak než ty? A co ti prostě na něm fakt leze na nervy?
2: Tak miláčku, jestli doma posloucháš, samozřejmě, že vůbec nic.
1: A vypni si to rádio.
2: Jestli neposloucháš, tak občas možná nějaký jako srkání u polívky, chrapání. Ne, dělám si srandu, ale jedna věc.
1: A prdění?
2: No.
1: No teda.
2: Ale jedna věc mě trošku rozčiluje. On je takovej jako nedodělávač. Třeba začne luxovat a pak nechá ten vysavač stát v předsíni. S tím, že ještě vysaje nějaký místečka za chviličku, ale ten vysavač tam třeba stojí do dalšího dne.
1: Mm-hmm. Hele, tak tohle já teda mám hodně podobně, že odbíhám jako od jedné věci ke druhé.
2: Tak to se měla dát dohromady s mým mužem.
1: No, tak to bychom se zabili.
2: Já potřebuji dělat jednu věc, kterou jako začnu. Mm,
1: ježiš, tak tam mám 10 rozdělaných. Víš co? Ale je důležitý všechno dodělat. Jo.
2: To, jo,
1: to je prostě jako
2: ale
1: důležitý.
2: Ale nesmí ti to trvat 2 týdny.
1: No to ne, 2 týdny jsou moc, tak týden třeba.
2: To vadí tobě.
1: Hele, mě strašně vadí přesně to, co jsi zmínila, ale mě vadí vyškrabování prostě misek a talířů, jo. Takový to úplně do mrtě, to vyškrabat, aby tam nezus a teď do to mlátí tou lžičkou. Tebe
2: štve, že budeš mít poškrabaný nádobí,
1: no
2: to.
1: Prostě, že já už se vidím, jak jedu do té IKEA kupovat novou sadu, jo. A vždycky říkám, pane bože, prosím, ať z toho aspoň něco zbyde.
2: Ale hele, zase takový dobře vylízený talíř svědčí o tom, že jsi skvělá kuchařka.
1: Takže kuchařkám zdar.
2: Samozřejmě, nazdar i vám všem, hezký středeční večer a na vás už se za chviličku v Pelíšku těší Jarek Hemala.
1: Krásnou Ahoj. Dobrou noc.
0: Krokodýlí večernice, každou středu večer.

0: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
5: S léčbou tříštivých zlomenin může v budoucnu pomoci kostní lepidlo, které testují brněnští vědci. Jednotlivé úlomky lze přilepit na své místo. Poté se lepidlo postupně vstřebá a rozloží na látky, které se v těle běžně vyskytují. Na náměstí Svobody v pátek začne vinobraní. Návštěvníky čeká 9 dnů plných zábavy, hudby a především moravského vína. Součástí události budou také speciální skleničky. Koláčkovo náměstí ve Slavkově čeká dvouletá rekonstrukce. Stavební práce mají začít 30. září a skončit do konce září 2028. Po dobu stavby bude náměstí uzavřené. Změny se dotknou také dopravy a parkování v okolních ulicích.
4: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl.
6: Je

0: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
1: Dneska slaví Berta, tak všem dámám s tímto krásným jménem přejeme všechno nejlepší. Spousty z vás oslavuje hezké výročí, anebo narozeniny jako můj bratr, takže já svého bratra Pavla zdravím. Vše nej k narozeninám dnešním oslavencům a Bertám k svátku.

0: Je dobré mít své jistoty. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Žiju příběh z Leporella. Skládám stránku ke stránce.

Krokodýl vám nabízí hit za hitem. Jarek přeje krásný poslech. Přeji příjemný poslech do Žďáru nad Sázavou. Tam nás sladíte a posloucháte. A jsme za to rádi. Tak pěkně, ať vám to utíká v práci, i pokud už relaxujete doma. Žďár nás sladí na 96 FM. Hezkou noc.

Hezký poslech, krásnou noc, na Krokodýlu s vámi Jarek. Dnes máme Mezinárodní den znakových jazyků a také bisexuální den hrdosti. Jenom abyste viděli, čím zajímavý ten 23. zářijový den byl a je. Teď přání krásné noci a užívejte. Hit za hitem.

20. září si užíváme, krásnou noc vám z Krokodýla přeje Jarek Hemala. Podzimní rovnodennost tu máme a doufám, že si podzimu užijeme krásného, příjemného. No a příjemně bude hrát i Krokodýl, a to hit za hitem. Krásnou noc.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Happy birthday.

0: krokodýlem do pelíšku.
1: Novinka Rádia Krokodýl. Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

Jarek Hemala s vámi, krásný poslech, hezkou středeční noc. Nezapomeňte, že i zítra po ránu pro vás budeme mít skvělé prachy. Ano, v našem banku je velká částka a zítra po ránu opět budeme hrát o prachy přímo do ruky. Tak držte vlnu krokodýla, vyplatí se to.

Je dobré mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

AI při nákupech zcela důvěřuje pětina lidí více než rodině, i to probereme na Krokodýlu. Ano, informacím od umělé inteligence při nakupování zcela důvěřuje 20% z vás, tedy stejně jako radám expertů, a více než rodině a známým, kterým zcela věří 19% lidí. Do roku 2035 se AI z tohoto pohledu stane nejdůvěryhodnějším zdrojem informací, když jí bude zcela věřit 35% lidí. Plyne to aspoň z posledního průzkumu. Tolik tedy průzkum, teď už další hity. Užijte si je na Krokodýlu.

0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.
1: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět.
1: Laskavá

Rádiu Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Vědci z Brna vyvinuli nehořlavé archivní obaly. I to probereme teď na Vlně krokodýla. Vzácné rukopisy, mapy či historické knihy v archívech a muzeích se dočkají lepší ochrany před ohněm. Odborníci z fakulty chemické VUT vyvinuli ve spolupráci s pražskými kolegy a výrobcem obalů speciální lepenku se sníženou hořlavostí. Novinka zvládla zkoušky i na trh zamíří začátkem nového roku. A tak to bude samozřejmě příjemnější. Dochovají se věci, které někdy samozřejmě lehnou popelem. Díky za to, posíláme další hit.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.